0: by měly být od ledna vyšší o 300. Fotbalový kouč plzeňské Viktorky Martin Hyský končí a v sobotu ojediněle zabouří. Naměříme 22 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300 korun. Zvednout se má solidární pevná část penze na 5200 korun. Zásluhový díl, v němž se odrážejí odpracované roky, výše výdělků či počet dětí se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které na svém webu zveřejnila vláda. Letošní produkce základních obilovin dosáhne podle agrární komory 6 milionů tun. Meziročně je to o 17,5% méně. U řepky produkce klesne zhruba o čtvrtinu na 773 tisíc tun. Za poklesem stojí zejména sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Kvalita zrna je ale i přes nepřízeň počasí nadprůměrná. Na agrosalonu Zeměživitelka to řekl prezident agrární komory Jan Doležal.
1: Co ovlivnilo výnosy a celkovou sklizeň obilovin, je to kombinace jarního sucha, březen, duben prakticky nepršelo, nejslabší srážkový úhrn od 60. let, tedy od doby měření Českým hydrometeorologickým ústavem. K tomu jarní mrazy, několik vln veder, červen až prakticky srpen, takže to určitě nepřispělo, řekněme, k nějaké dobré kondici porostů a potom k celkovým výnosům.
0: Za pozitivní ale prezident agrární komory označil průběh žní, který byl bez komplikací. Britský princ Harry, Elton John a dalších 5 žalobců musí zaplatit deníku Daily Mail náklady 9,5 milionů liber spojené s jejich neúspěšnou žalobou, informovala agentura AP. V písemném rozhodnutí soudce uvedl, že částku musí uhradit do 28. srpna. U fotbalistů Viktorie Plzeň skončil trenér Martin Hyský. Vedení západočeského klubu ho odvolalo po čtvrteční porážce 0-3 v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě. Nového kouče Viktoria oznámí v nejbližších dnech, uvedla na svém webu.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V sobotu bude převážně oblačno až polojasno, místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. V Čechách teploty dosáhnou na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříme 21 až 26 stupňů. Tolik přehled zpráv, naslyšenou opět za hodinu.
2: To nejlepší z muziky.

0: Z muziky.
1: Z muziky.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood a v něm chci zát.
1: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci.

včerejší produkce šla do bezvědomí. Nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Do senátních voleb půjde nejméně kandidátů od roku 1998. FIFA potrestala Argentinu za incidenty během světového šampionátu a sobota bude oblačná až polojasná. Naměříme 22 stupňů. Od mikrofonu vás na Frekvenci 1 vítá Kateřina Vavřínová. K senátním volbám bylo letos podle informací České tiskové kanceláře z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů, což je o 80 méně než při volbách před 6 lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn třetiny senátorů. Méně kandidátů o místa v horní parlamentní komoře bojovalo jen v roce 1998, kdy jich bylo 137. S teplými měsíci se častěji stává, že lidem domů vletí netopír a nemůže najít cestu ven. Média taky psala o rodině, která pohonu na tohoto letouna skončila v péči doktorů. Viceprezidentka komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans řekla Frekvenci 1, že na netopíry opravdu není dobré sahat.
2: Pokud netopír vletne do místnosti, tak je nejlepší na něj ze začátku nesahat, otevřít okno, odhrnout záclonu, zhasnout a nechat jej, aby vyletěl sám z okna. Pokud toto nelze, opatrně s ním manipulovat způsobem, že si vezmeme silné kožené rukavice, aby nás nemohl kousnout, rukavice, které neprokousne, a opatrně jej vyneseme ven a necháme ho odlétnout. Pokud je netopír zraněný, kontaktujeme záchrannou stanici.
1: Netopíři mohou přenášet vzteklinu, přičemž nemusí člověka vyloženě kousnout. Stačí kontakt s jejich slinami. Na dálnici D1 nedaleko Klimkovic na Ostravsku začne v sobotu oprava dvou souběžných mostů přibližně za 42 milionů korun. V každém směru zůstanou v provozu dva jízdní pruhy. V době přítomnosti stavbařů bude ale provoz zúžený a snížená povolená rychlost. Mezinárodní fotbalová federace uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů. Obránce Nahuel Molina 7. FIFA to uvedla na oficiálním webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude převážně oblačno až polojasno, místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. V Čechách teploty dosáhnou na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 21 až 26 stupňů. Tolik přehled zpráv, naslyšenou opět za hodinu.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Penze by měly být od ledna vyšší o 300. Fotbalový kouč plzeňské Viktorky Martin Hyský končí a v sobotu ojediněle zabouří. Naměříme 22 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300 korun. Zvednout se má solidární pevná část penze na 5200 korun. Zásluhový díl, v němž se odrážejí odpracované roky, výše výdělků či počet dětí, se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které na svém webu zveřejnila vláda. Letošní produkce základních obilovin dosáhne podle agrární komory 6 milionů tun. Meziročně je to o 17,5% méně. U řepky produkce klesne zhruba o čtvrtinu na 773 tisíc tun. Za poklesem stojí zejména sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Kvalita zrna je ale i přes nepřízeň počasí nadprůměrná. Na agrosalonu Země živitelka to řekl prezident agrární komory Jan Doležal.
2: Co ovlivnilo výnosy a celkovou sklizeň obilovin? Je to kombinace jarního sucha, březen, duben prakticky nepršelo. Nejslabší srážkový úhrn od 60. let, tedy od doby měření Českým hydrometeorologickým ústavem. K tomu jarní mrazy, několik vln veder, červen až prakticky srpen, takže to určitě nepřispělo, řekněme, nějaké dobré kondici porostů a potom k celkovým výnosům.
1: Za pozitivní ale prezident agrární komory označil průběh žní, který byl bez komplikací. Britský princ Harry, Elton John a dalších 5 žalobců musí zaplatit deníku Daily Mail náklady 9,5 milionů liber spojené s jejich neúspěšnou žalobou, informovala agentura AP. V písemném rozhodnutí soudce uvedl, že částku musí uhradit do 28. srpna. U fotbalistů Viktorie Plzeň skončil trenér Martin Hyský. Vedení západočeského klubu ho odvolalo po čtvrteční porážce 0-3 v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě. Nového kouče Viktoria oznámí v nejbližších dnech, uvedla na svém webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude převážně oblačno až polojasno, místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. V Čechách teploty dosáhnou na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříme 21 až 26 stupňů. Tolik přehled zpráv, naslyšenou opět za hodinu.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Do senátních voleb půjde nejméně kandidátů od roku 1998. FIFA potrestala Argentinu za incidenty během světového šampionátu a sobota bude oblačná až polojasná. Naměříme 22 stupňů. Od mikrofonu vás na Frekvenci 1 vítá Kateřina Vavřínová. K senátním volbám bylo letos podle informací České tiskové kanceláře z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů, což je o 80 méně než při volbách před 6 lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn třetiny senátorů. Méně kandidátů o místa v horní parlamentní komoře bojovalo jen v roce 1998, kdy jich bylo 137. S teplými měsíci se častěji stává, že lidem domů vletí netopír a nemůže najít cestu ven. Média taky psala o rodině, která po honu na tohoto letouna skončila v péči doktorů. Viceprezidentka komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans řekla Frekvenci 1, že na netopíry opravdu není dobré sahat.
2: Pokud netopír vletne do místnosti, tak je nejlepší na něj ze začátku nesahat, otevřít okno, odhrnout záclonu, zhasnout a nechat jej, aby vyletěl sám z okna. Pokud toto nelze, opatrně s ním manipulovat způsobem, že si vezmeme silné kožené rukavice, aby nás nemohl kousnout, rukavice, které neprokousne, a opatrně jej vyneseme ven a necháme ho odlétnout. Pokud je netopír zraněný, kontaktujeme záchrannou stanici.
1: Netopíři mohou přenášet vzteklinu, přičemž nemusí člověka vyloženě kousnout. Stačí kontakt s jejich slinami. Na dálnici D1 nedaleko Klimkovic na Ostravsku začne v sobotu oprava dvou souběžných mostů přibližně za 42 milionů korun. V každém směru zůstanou v provozu dva jízdní pruhy. V době přítomnosti stavbařů bude ale provoz zúžený a snížená povolená rychlost. Mezinárodní fotbalová federace uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů, obránce Nahuel Molina 7. FIFA to uvedla na oficiálním webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude převážně oblačno až polojasno, místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky, odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. V Čechách teploty dosáhnou na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 21 až 26 stupňů. Tolik přehled zpráv, naslyšenou opět za hodinu.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
2: Jestli nechceš, už víc nehledej. Budu tvůj
1: půl. Ty největší.
0: Největší hity posledních let.
3: Hi, nice to meet you too. Hi, maybe we could go. Yes, get up off our feet.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, první ranní zprávy na rádiu Frekvence 1 přináší Lucie Šmídová na Frekvence 1. Hezkou sobotu.
2: Pěkné ráno, bouřky se silným deštěm zaměstnaly hasiče. Hygienice pokračují v kontrolách dětských táborů. Volejbalistky vstoupily do mistrovství vítězně. Českem prošly bouřky s vydatným deštěm. Hasiči měli do 10. večer 370 výjezdů, nejvíce ve středočeském a jihočeském kraji a v Praze. Na hranicích s Německem a Rakouskem je doprovázely nárazy větru až 70 km za hodinu. Večer hladiny řek dosahovaly prvního povodňového stupně. Postupně do rána ale hladiny opět klesly. Hygienici v Královéhradeckém kraji zkontrolovali polovinu všech dětských táborů. Pokutu dostali jen 4 provozovatelé.
3: Hygienici v Královéhradeckém kraji od začátku prázdnin zkontrolovali přes 120 letních dětských táborů. Při kontrolách odhalili nedostatky v hygieně, stravování i zásobování pitnou vodou a uložili 4 pokuty v celkové výši 14 000 korun. Hygienici evidují také jeden hromadný výskyt zažívacích potíží. V kraji je letos přes 250 dětských táborů, kterých se účastní zhruba 17 000 dětí. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Sociální síť TikTok zaplatí 400 milionů dolarů, tedy přes 8 miliard korun v rámci urovnání sporu ohledně porušení amerického zákona na ochranu dětí v online prostoru. Oznámilo to americké ministerstvo spravedlnosti. Podle zástupců ministerstva sociální síť výrazně posílila ochranu dětí, které jsou jejími uživateli. České volejbalistky vstoupily do mistrovství Evropy vítězně. V Brně na úvod základní skupiny B porazili Řecko 3-1. Dalším soupeřem českého týmu bude dnes Rakousko. Utkání začne v 19 hodin a Češky budou opět favoritkami.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině území. Čekáme přeháňky a také bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku bude tepleji 21 až 26 stupňů.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Se na D6.
5: Pokud pojedete po dálnici D1 ve směru na Ostravu, zpozorněte na 342. kilometru. Zde se došetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozidel a v místě počítejte s menším zdržením do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Suska.
2: No a po zprávách na Frekvenci 1 startuje ráno s Petrem Wagnerem.
1: Krásné dobré jitro, kompletní servis od A do Z jste dostali právě teď na Frekvenci 1. První ranní zprávy, víkendové, ty sobotní s datem 22. srpna. No a ode mě jak jinak než bezvadná další porce muziky do vašich uší. Skupina Krištof, taky Ingrid, anebo právě teď Alvaro na Frekvenci 1. Hezké ráno.
2: Příjemné stát.

0: 15 minut čtvrt na 7. Tohle je ranní sobotní víkend, nebo začíná ranní sobotní víkend, který právě teď máte ve svých uších na rádiu Frekvence 1. Dobré jutro, příjemný poslech a hlavně pohodové vstávání vám všem přeje Petr Wagner. A už za malou chvíli, ať už se nacházíte kdekoliv, tak mějte nastražené uši, protože já vám tam pošlu další suprovou ranní muziku. Skupina Krištof, Naviděnou, Pink nebo Mr. Big to be with you, výlet do 90. společně s rádiem Frekvence 1. No a bude taky aktuální víkendová předpověď počasí. Jo, kdo z vás jste to nezachytil, tak Českem se totiž přes noc prohnaly bouřky, večer hladiny řek dosahovaly prvního povodňového stupně, ale hlavně, jak to vypadá s tím dnešním sobotním dnem s datem 22. srpna, řekneme si. No a taky si více řekneme o jedné narozeninové oslavě 90-letého chlapíka na Kilimandžáru. Možná to pro některé z vás bude taková třeba blízká budoucí narozeninová inspirace, kde třeba připravit nějakou party, kdo ví. Každopádně mějte bezva víkendové ráno s Frekvencí 1.
1: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.

0: Rádio Frekvence 1, přiblížila se nám půl sedma. Jaké počasí si na nás naplánovala sobota s datem 22. srpna? Nevím, jestli jste to zachytili, ale českém večer prošly bouřky s vydatným deštěm a na dnešek meteorologové předpokládají polojasno až oblačno. V severozápadní polovině Čech přechodně až zataženo, ojedinělé místy přehánky a od severu severovýchodu Čech ojedinělé i bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek, ubývání oblačnosti. Jinak ty denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 22 až 26 stupňů Celsia. Co dalšího nového? Jsou tady zprávy Rádia Frekvence 1 a půl sedma.
1: Dobré ráno, v Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky dva lidé. K nehodě došlo v pátek poblíž přístavního města Zadar. Končí zákonná lhůta pro registraci kandidátek pro obecní volby. Volební uskupení by se tak měly nejpozději dnes z úředních desek obcí dozvědět, zda úřady přijaly jejich nominace. Do hradu Zámecké Nuci se zapojí asi 140 památek po celém Česku. Loni hrady, zámky a další objekty navštívili přes 4 miliony lidí.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: D1 už je průjezdná.
3: Dálnice D1 mezi 21. až 34. kilometrem po noční uzávěrce mostu Šmejkalka opět obousměrně průjezdná. Řidiči, kteří pojedou z Brna do Prahy, musí počítat s menší kolonou a zdržením okolo 10 minut mezi 37. až 34. kilometrem. Stojí zde převážně nákladní vozidla v pravém jízdním pruhu. Řidiči, kteří pojedou od Prahy ve směru do Brna, počítají pouze s pomalejším provozem a s menším zdržením do 5 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.

0: 6 hodin k tomu 43 minut, v uších máte víkendové ráno na frekvenci 1, hezké, dobré jitro. Máme sobotu 22. svátek má Bohuslav a slavit můžete svátek narozeniny nejrůznějším způsoby, třeba jako senior z Kalifornie, ten oslavil 90. narozeniny tím, že vystoupal na téměř 6000. nejvyšší vrchol Afriky Kilimandžáro. To má oficiálně výšku 5895 metrů nad mořem. No a z největší pravděpodobností jsem tenhle ten chlapík stal nejstarším člověkem na světě, který to dokázal. Takže je to jenom na vás, jakou si dáte challenge. My jsme se ženou teďka oběhli Mont Blanc, 200 kilometrů přes 11 000 metrů převýšení za 7 dní. Takže meze a fantazii se samozřejmě meze rekladou. No a je to jenom čistě na vás, jak to oslavíte. A nebo klasicky pak můžete nějakou party, spouknout svíčky, dát si šampaňský a čau babi. Každopádně nejenom na ten výšlap, na tu oslavu, ať už svátku nebo na rozhodně přijde vhod další porce muziky. Třeba teď ráno, ještě do 7 hodiny, Ed Sheeran, No Name anebo Ace of Base na frekvenci 1.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
6: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
5: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
7: Voda už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: bude toho mnohem víc. Stačí si jenom počkat.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Protože přednost mají zprávy v 7 a Lucie Šmídová na frekvenci 1. Hezkou sobotu.
2: Dobré ráno. V Chorvatsku zahynuli při pádu letadla z České republiky 2 lidé. Na dny NATO nemají lidé nosit drony. D1 je po noční uzavírce otevřená. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky 2 lidé. K nehodě došlo poblíž přístavního města Zadar. Podle chorvatské policie byla pátrací akce zahájena poté, co se kolem 16. hodiny ztratil signál letadla. Trosky stroje se našly v horách v Národním parku asi 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru. Podrobnosti o národnosti cestujících zatím nezveřejnili. Záchranou akci komplikovalo počasí. Policie upozorňuje lidi, aby při dnech NATO v Mošnově nepoužívali drony. Moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel řekl, že problém představují například lidé, kteří kolem letiště, kde se to nesmí, drony vypustí.
3: Nám úplně stačí, aby někdo s dronem, který vytáhne někde z baťušku, narušil letový prostor při letové ukázce a je problém. Jednak z toho pramení obrovské pokuty. Začíná to na 100 000 a může se to vyšplhat až do řádu jednotek milionů. To, že mu zabavíme dron, že přijdeme na pilota, že policie má detekci dronů jako takových, v podstatě nově i gesci řešit dronovou problematiku.
2: Policie na dny NATO nasadí téměř 400 lidí, z nich minimálně polovina bude dohlížet na dopravu. Obhájce titulu Slavia bude dnes hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians, ve kterém se pokusí vrátit na vítěznou vlnu po první ztrátě v sezóně. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce také mladá Boleslav, která přivítá Slovácko. O premiérový bod zisk v sezóně bude usilovat Zlín proti Liberci. Zápas v Edenu začne ve 20 hodin. Ostatní tři utkání mají výkop v 7.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině území přeháňky a také bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: A z dálnic hlásí nehody.
5: Z opatrnosti projíždějte po dálnici D11 na trase Hradec Králové Praha. Na 69. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda dodávky. Aktuálně místem projedete z opatrností a bez většího zdržení. Nepřehledněte další dopravní nehodu na dálnici D1 ve směru na Ostravu na 342. kilometru. Zde havarovalo osobní vozidlo s nákladním. Nehoda je na krajnici a provozu nebrání. A dálnice D1 u mostu Šmejkalka mezi 21. až 34. kilometrem je obousměrně opět průjezdná. Z dopravního centra ředitelství silnice a dálnic Zuzka.
2: 4 minuty po 7. pokračuje víkendové ráno na frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Krásný dobrý jutro, příjemný poslech, to především při další skvělé muzice. Otevíráme tuhletu hodinku raní, tu 7. David Guetta, See a Beautiful People, taky bude Phil Collins, Aerosmith nebo Amy McDonald. Příjemný poslech.
1: Frekvence. Víkendové ráno.
4: A Petr Wagner.

0: Máte v uších sobotní ranní víkend na rádiu Frekvence 1, 7 hodin, 16 minut, aktuální čas, no a krátce po 7 s vámi stále Petr Wagner. Dobré jitro, mějte bezva ráno, ať už jste na cestách, v posteli, za volantem nebo také v práci. Ať vám to příjemně, prostě zkrátka jednoduše utíká pod rukama s další muzikou Frekvence 1. Opět a Radeček, všechno je v pořádku, Amy McDonald nebo No Mercy, Where Do You Go? K tomu ještě přidáme sobotní počasí, to se zase ukázalo v plné síle. Českem prošly bouřky s vydatným deštěm, hasiči měli od včerejší 15. do 22. hodiny 370 výjezdů. Nejvíce jich bylo ve středočeském a jihočeském kraji a taky v Praze. Na hranicích s Německem a Rakouskem vydatný déšť dokonce doprovázel nárazy větru až 70 km v hodině. Takže jak sami slyšíte, docela v počasí hotové peklo. My si to aktuální počasí na tu dnešní sobotu řekneme za malou chvíli. No a pozor, přesto přeze všechno, teďka už se zase jako v počasí to vrací zase k normálu. A já vás pozvu do Moravského krasu na Blanensku, co tady, tak budete moci až do konce letních prázdnin obdivovat krásy zadarmo. Podrobnosti na Frekvenci 1 v této hodině, čili už taky za malou chvíli.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: My ve víkendovém ránu nebude chybět ani pozvánka na výlet, kam si vyrazit tady u nás po Česku. Takový malý tip, jsou to jeskyně, které si můžete prohlédnout až do konce prázdnin zdarma. No a když už teda někam vyrazíte, hodí se taky vědět, jaké počasí vás dnes s datem 22. srpna čeká. Českem prošly bouřky s vydatným deštěm. Počítejte s polojasnou až oblačnou oblohou, v severozápadní polovině Čech přechodně až zataženo, ojedinělé místo přehánky stále. Později odpoledne a večer ustávání srážek, ubývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě ve Slezsku kolem 26. Co dalšího nového? Jsou tady krátké zprávy frekvence 1.5.
1: Dobré ráno, v Česku je stále více mladých podnikatelů. Jejich počet se za 10 let více než zdvojnásobil. Výdaje za humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří je pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o pětinu. 9 automobilek v Číně svolává ke kontrole 4 miliony aut. A to kvůli obavám, že by se dveře aut mohly v nouzové situaci obtížně otevírat. Je to zatím největší svolávací akce v Číně.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A na cestách teď pozor na nehody.
3: S opatrností projíždějte po dálnici D11 na trase Hradec Králové Praha. Na 69. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda dodávky. Aktuálně místem projedete s opatrností a bez většího zdržení. Nepřehledněte další dopravní nehodu na dálnici D1 ve směru na Ostravu na 342. kilometru. Zde havarovalo osobní vozidlo s nákladním, nehoda je na krajnici a provozu nebrání. A dálnice D1 u mostu Šmejkalka mezi 21. až 34. kilometrem je obousměrně opět průjezdná. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Zuzka.

0: Máte v uších sobotní víkendové ráno na frekvenci 1. Dobré jitro. Začnu rovnou otázkou, jestli třeba máte nějaký ten plán, kam vyrazit, kam si ještě udělat do konce prázdnin, zajímavý výlet, něco nového vidět nebo poznat, co takhle do Moravského krasu na Blanensku. Právě sem můžete vyrazit až do konce letních prázdnin a myslím si o to více všichni milovníci adrenalinu a tajemného podzemí za zvýhodněné vstupné. Lákadlem je totiž zážitková trasa vedoucí nejspodnějšími patry Sloupsko-Šošůvských jeskyní v Moravském krasu na Blanensku. Je to dárek zprávy jeskyní České republiky k letošnímu 150. výročí objevení těchto prostor badatelem Martinem Křížem. No a jestli máte v plánu jiný výlet, nevadí, vyplatí se k tomu dát si další bezvadnou muziku Frekvence 1, třeba skupina Team, Slovník cizích snů, Roxette anebo Michael Jackson. Příjemný poslech a hezké cestování s Frekvencí 1.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radiokempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radiokempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
4: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
5: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
6: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
5: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
7: Voda už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety. Voda, protože už voda prostě už nestačí. Prostě nestačí.
9: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, do the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, don't crazy face it.

0: Společnost vám stále dělá víkendová frekvence 1, ta sobotní s datem 22. srpna, no a společnost vám i po 8. bude dělat další skvělá muzika. Co třeba? No tak jenom tak namátkou. Miley Cyrus a Flowers. Výlet do 90. společně s Rager. Nebo letem světem zase zpátky do současné muziky za Anou K. Tak nejenom to na vás čeká po 8
1: hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ano, jsou tady další zprávy. Lucie Šmídová, Frekvence 1, hezké ráno.

0: silným deštěm zaměstnali hasiče. Hygienici pokračují v kontrolách dětských táborů. Nehoda dodávky blokuje provoz na D11. Českem prošly bouřky s vydatným deštěm. Hasiči měli do 10. večer 370 výjezdů, nejvíce ve středočeském a jihočeském kraji a v Praze. Na hranicích s Německem a Rakouskem je doprovázely nárazy větru až 70 km za hodinu. Při nočním dešti v Liberci se dostala například Lžická Nisa na druhý povodňový stupeň. Ráno byla hladina už opět v normálu. Také hladiny ostatních řek postupně klesají. Hygienici v Královéhradeckém kraji zkontrolovali polovinu všech dětských táborů. Pokutu dostali jen 4 provozovatelé.
1: Hygienici v Královéhradeckém kraji od začátku prázdnin zkontrolovali přes 120 letních dětských táborů. Při kontrolách odhalili nedostatky v hygieně, stravování i zásobování pitnou vodou a uložili 4 pokuty v celkové výši 14 000 korun. Hygienici evidují také jeden hromadný výskyt zažívacích potíží. V kraji je letos přes 250 dětských táborů, kterých se účastní zhruba 17 000 dětí. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
0: Sociální síť TikTok zaplatí 400 milionů dolarů, tedy přes 8 miliard korun v rámci urovnání sporu ohledně porušení amerického zákona na ochranu dětí v online prostoru. Oznámilo to americké ministerstvo spravedlnosti. Podle zástupců ministerstva sociální síť výrazně posílila ochranu dětí, které jsou jejími uživateli. České volejbalistky vstoupily do mistrovství Evropy vítězně. V Brně na úvod základní skupiny B porazili Řecko 3-1. Dalším soupeřem českého týmu bude dnes Rakousko. Utkání začne v 19 hodin a Češky budou opět favoritkami.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině území přehánky a také bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Bouralo se na D11.
3: Dopravní nehoda dodávky blokuje pravý jízdní pruh na 69. kilometru dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu. Projíždějte opatrně. A na dálnici D1 na 342. kilometru se došetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním z Olomouce na Ostravu. Místem nehod projedete bez zdržení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Zprávy končí, posloucháte víkendové ráno na Frekvenci 1, je tady Petr Wagner.
4: No a společně se mnou taky ta nejlepší muzika, sliboval jsem The Police, jsou tady Miley Cyrus, anebo právě teď česká muzika, Lucie Vondráčková na Frekvenci 1, hezké ráno.

0: 14 minut, tohle je ranní sobotní víkend, který právě teď máte ve svých uších a taky Rádio Frekvence 1. Dobré jitro a příjemný poslech vám všem přeje Petr Wagner. Ať už se právě teď nacházíte kdekoliv, tak mějte nastražené uši, protože právě vám posílám v úvodu 8. hodiny ranní další porce muziky. Miley Cyrus, Flowers, Enrique Iglesias, nebo MC Erik a Barbara, keď přijde láska. No a také bude aktuální víkendová předpověď počasí. 100% se hodí, protože Českem se v noci přehnaly bouřky, večer hladiny řek dosahovaly prvního povodňového stupně. A hlavně, jak to vypadá s tím sobotním počasím 22. srpna, řekneme si. No a také si více řekneme o jedné narozeninové oslavě na Kilimandžáru jednoho chlapíka. No a kdybyste stále hledali na těch internetech tip, kam ještě vyrazit do konce prázdnin, možná vezmete za vděk novou studii, která se zaměřila na města a země, která jsou pro cizince nejsnadnější prý k začlenění do každodenního života. Tak držte vlnu a mějte bez vás sobotu s Frekvencí 1.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.

0: 9 minut, vy máte v uších sobotní víkendové ráno na Frekvenci 1 a příjemný poslech, dobré jitro, a kdybyste stále hledali na těch internetech nějaký ten tip, kam vyrazit ještě třeba do konce prázdnin, možná za vděk vezmete novou studii, která se zaměřila na města a země, která jsou pro cizince nejsnadnější k začlenění do každodenního života. Takže vlastně takový průzkum, kdybyste se rozhodli jet někam na výlet, na dovolenou a nakonec tam i vlastně zůstat. Podrobnosti si řekneme za malou chvíli. Teď podrobně k tomu dnešnímu sobotnímu počasí. Podle meteorologů počítejte s polojasnou až oblačnou oblohou v severozápadní polovině Čech, přechodně i se zataženou. Ojedinělé místy taky přeháňky, od severu severovýchodně Čech bouřky. Později odpoledne večer ustávání srážek, ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě 22 až 26 stupňů Celsia. Teď je tady 8:30, krátké zprávy Frekvence 1.
1: Hezké ráno, soupeřkou české tenistky Sáry Bejlek v semifinále turnaje v Cincinnati bude Američanka Goffová. Ukrajinku Kostukovou porazila 6-2, 6-2. Končí zákonná lhůta pro registraci kandidátek pro obecní volby. Volební uskupení by se tak měly nejpozději dnes úředních desek obcí dozvědět, zda úřady přijaly jejich nominace. Po vydatném dešti vystoupaly večer v Praze hladiny říček Botyč v Nuslích a Rokytka v Libni na první povodňový stupeň. Ve Vídeňské ulici v Krči byl zatopený podjezd. Autobusy městské hromadné dopravy jezdily odklonem.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Půl deváté se jdeme podívat na sobotní ranní provoz.
3: Dopravní nehoda dodávky se došetřuje na 69. kilometru dálnice D11 Hradce Králové. Na Prahu projíždějte opatrně. A zpozorněte na 342. kilometru dálnice D1. Stojí zde na krajnici po nehodě odstavené nákladní vozidlo z Olomouce na Ostravu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: 8 hodin, 41 minut, rádio Frekvence 1, taky víkendové ráno v plném proudu. Ruku na srdce, snad každému z vás, posluchačů Frekvence 1, už se někdy taky stalo, že odjel na dovolenou někam, kde si přál zůstat asi pak natrvalo. Ovšem, každodenní realita ale bývá od prázdninové idylky hodně odlišná. Právě proto vznikla studie zaměřená na města a země, které jsou pro cizince nejsnadnější k začlenění do každodenního života. V rámci zemí dopadl nejlépe Island, který byl vyhlášen nejpřátelštější zemí, kde se cizinci mohou jednoduše usadit. Má také vysokou míru zaměstnanosti cizinců, řádně začlenění do ekonomiky a také vysoká úroveň sociální důvěry ke kvalitě každodenního života. Stříbrnou, čili druhou příčku, obsadilo Lucembursko, kde cizinci tvoří více než polovinu obyvatel. No a třetí zemí je Nový Zéland. Všechny tři země na stupni žebříčku mají vynikající i půvabnou přírodu, zajímavé volnočasové aktivity. Jinak pro vaši představu, v první desítce zemí vítajících cizince následují Austrálie, Švýcarsko, Irsko, Kolumbie, Česko, Portugalsko a Rakousko. No jo, jak se říká, všude dobře, doma nejlépe, protože tady dostanete do uší další superovou muziku Cyril, Reddy Kirken a nebo Cher na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
0: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
0: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
5: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
0: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
0: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
4: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
6: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
7: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
6: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

Rádio Frekvence 1, víkendové ráno, sobotní, s datem 22. srpna v plném proudu, připraveny jsou zprávy, podíváme se taky na dopravu, kde máme komplikaci na Hradecké D11, ale předtím taky informace důležitá, co se bude hrát. Jednak John Newman, jednak taky česká muzika, jménem Andraže, partička.

0: nás čeká po 9. hodině raní na frekvenci 1.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ty slibované zprávy. Lucie Šmídová, Rádio Frekvence 1. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. V Chorvatsku havarovalo malé české letadlo. Fotbalová Slavia bude hájit vedení v tabulce. A nehoda dodávky komplikuje provoz na D11. V Chorvatsku zahynuli dva lidé při pádu malého letadla letícího z České republiky. K nehodě došlo poblíž přístavního města Zadar. Podle chorvatské policie byla pátrací akce zahájena poté, co se kolem 16. hodiny ztratil signál letadla. Trosky stroje se našly v horách v Národním parku asi 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru. Podrobnosti o národnosti cestujících zatím nezveřejnili. Záchranou akci komplikovalo počasí. Volební uskupení a nezávislí kandidáti, kteří se letos rozhodli ucházet o přízeň voličů v komunálních volbách, by se měli nejpozději dnes z úředních desek obcí dozvědět, zda úřady přijaly jejich nominace. Dneškem totiž končí registračním úřadu zákonná lhůta pro schválení nebo odmítnutí kandidátních listin pro obecní volby. Ty proběhnou 9. a 10. října. Karlovarskému kraji se zřejmě podaří zajistit pro nadcházející školní rok stravování na všech krajských středních školách. I tam přitom musí školní stravování vycházet z výživových norem. Sucho zatím nedokázali zdolat ani poslední deště. Třeba v Královéhradeckém kraji jsou stále v některých řekách jen několika centimetrové hladiny.
3: To určitě platí o Cidlině v Novém Bydžově, kde jsou pouhé 3 cm vody a hladina poklesla v uplynulých dnech na 12 cm i v dědině u Třebechovic pod Orebem. Také v tomto regionu svolal kraj kvůli suchu speciální komisi. Přestože obě zmíněná čísla už znamenají v tabulkách sucho, podle krajské komise není situace kritická, ale je třeba se připravit na budoucnost, kdy dostatek vody už nemusí být samozřejmostí. Řeší se tak nakupování cisteren na vodu a modernizace vodovodů. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Obhájce titulu Slavia bude dnes hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians, ve kterém se pokusí vrátit na vítěznou vlnu pro první ztrátě v sezóně. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce také mladá Boleslav, která přivítá Slovácko. O první bod v sezóně bude usilovat Zlín proti Liberci a zápas v Edenu začne ve 20 hodin. Ostatní tři utkání mají výkop v 17.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině území, přehánky a také bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 21 až 26.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Nehodu hlásí zde jedenáctky.
5: Dopravní nehoda dodávky se došetřuje na 69. kilometru dálnice D11 Hradce Králové na Prahu. Projíždějte opatrně. A zpozorněte na 342. kilometru dálnice D1. Stojí zde na krajnici po nehodě odstavené nákladní vozidlo z Olomouce na Ostravu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: 4 minuty po 9. pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: No a proud muziky samozřejmě se line i 9. hodinou raní. Atomic Kitten, John Newman, anebo právě teď Eros Ramazzotti. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno.

0: 16 minut, máte hoší stále sobotní ranní víkend na rádiu Frekvence 1. No a krátce samozřejmě teď po 9. hodině vám všem dobré jitro a příjemný poslech. Mějte bez varáno nebo dobré dopoledne, jak kdo chcete, ať už jste na cestách, v posteli, za volantem nebo třeba v práci. Ať vám to příjemně utíká pod rukama s další bezvadnou ranní muzikou. Co třeba tak zajímavý hudební počin Evy Farné a Miráje, vzpomeneš si? Ano, takhle se to jmenuje. Ne, že jsem si vzpomněl. Taky Gigi Agostino nebo James Poone Plavka. K tomu ještě přidáme i to dnešní počasí. To se zase ukázalo v plné síle, protože včera večer Českem prošly bouřky s vydatnými dešti a představte si, že hasiči od 15. včerejší do 22. měli přes 370 výjezdů. Nejvíce jich bylo ve středočeském, jihočeském kraji a taky v Praze. Na hranicích s Německem a Rakouskem vydatný déšť dokonce doprovázal nárazy větru až 70 km za hodinu. No a navíc ještě včera k tomu všemu hladiny řek dosahovaly prvního povodňového stupně. Takže, jak sami slyšíte, docela hustý to bylo. Každopádně, jaké bude to dnešní počasí, řekneme si. No a ve víkendovém ránu také jedno varování kardiologů před návykem, který může poškozovat vaše srdce. Co je to za návyk? Budete koukat, protože ho děláme úplně všichni. Více vám k tomu řeknu za malou chvíli na Frekvenci 1.
1: Užijte si babi... Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radiokempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
6: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.

0: 9.25, víkendové ráno, víkendové dopoledne na rádiu Frekvence 1. No a mám tady za malou chvíli také jedno varování kardiologů před návykem, který může poškozovat vaše srdce. Co je to za návyk, asi budete koukat, protože bohužel ho děláme úplně všichni. Taky přidám aktuální předpověď počasí. Jaké počasí si na nás naplánovala ta sobota s datem 22. srpna? Českem prošly bouřky s vydatným deštěm. Polojasno až oblačno, očekávejte na dnešek v severozápadní polovině Čech přechodně zataženo, ojedinělé místy přehánky a na severu, severozápadě Čech taky bouřky. Později odpoledne a večer ustávání srážek, ubývání oblačnosti. Jinak nejvyšší denní teploty, pakliže někam vyrazíte, ať už na výlet nebo někam do města, počítejte se 17 až 22 stupni na Moravě a ve Slezsku. Tam to bude mnohem zajímavější, 22 až 26 stupňů Celsia. No a protože nám odbyla půl desátá, pojďme na krátké zprávy Frekvence 1.
1: Hezké ráno, při večerních bouřkách a silném deště zasahovali hasiči u spadlých stromů. Kutnohorští evakuovali dva dětské tábory. V Česku je stále více mladých podnikatelů. Jejich počet se za 10 let více než zdvojnásobil. 9 automobilek v Číně svolává ke kontrole 4 miliony aut. A to kvůli obavám, že by se dveře aut mohly v nouzové situaci obtížně otevírat. Je to zatím největší svolávací akce v Číně.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Bouralo se na D1 a zdržíte se na D10.
3: Kolona vozidel vás zdrží okolo 10 minut z důvodu omezení na dálnici D10 z Prahy na Turnov. Popojíždět budete mezi 6. a 8. kilometrem. A dopravní nehoda dvou vozidel se vyšetřuje na 129. kilometru dálnice D1 z Brna na Prahu. Projíždějte opatrně. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: 9 hodin, k tomu 42 minut, krásné ráno, krásné dopoledne vám všem na frekvenci 1. Tak co, jak jste se vyspali do růžova? Jeden večer jdete spát v 11 hodin, další den třeba v 1 ráno, možná sledujete nový seriál dlouho do noci, dokončujete práci, chcete si dopřát nějakou delší chvilku třeba se svojí drahou polovičkou, až do pozdních večerních nebo možná zároveň i ranních hodin. Nepravidelný spánkový režim je sice běžný, ale kardiologové varují, že tenhle ten návyk může vážně poškozovat srdce. Když nespíte pravidelně a vydatně, vaše tělo přichází o důležitý čas na noční regeneraci. To zase následně vede ke zvýšeně hladině stresových hormonů, jako je kortizol, k vyššímu krevnímu tlaku během spánku, no a taky k větší pravděpodobnosti rozvoje zánětu v organismu, tedy k faktorům, které zatěžují srdce i cévy. Tak víte co, dáme si muziku Pink, Mandraže anebo Alphaville a půjdeme se ještě na chvilku dotáhnout. Co vy na to?
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
5: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
7: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
6: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
10: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: nejlepší z muziky, za chvilku zprávy.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová, hezké dopoledne.
6: Pěkné dopoledne. Bouře lámala stromy. Dnes večer můžete vyrazit na hrady a zámky. V koloně budete popojíždět na D10 z Prahy na Turnov. Hasiči měli kvůli bouřkám od pátečního odpoledne 715 zásahů. Při bouřkách a silném dešti zasahovali u spadlých stromů. Na mnoha místech čerpali vodu ze zatopených sklepů. Kutnohorští hasiči evakuovali dva dětské tábory. Moravskosleští hasiči museli provizorně zajistit jednu utrženou střechu a evakuovali lidi z tábořiště v Kozlovicích. Bouře v Hradeckém kraji lámala stromy. Labe v Krkonoších bylo na prvním stupni. Na hradozámecké noci, kterou dnes pořádá Národní památkový ústav, se zapojí asi 140 památek po celém Česku. Památky zůstanou otevřené po setmění a připraví pro příchozí zvláštní program. Některé umožní noční prohlídky bez průvodců. Patří mezi ně třeba Hrady Rabí, Točník nebo Kunětická hora, ale také například zámky Náchod a Libochovice. Policie upozorňuje lidi, aby při dnech NATO v Mošnově nepoužívali drony. Moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel řekl, že problém představují například lidé, kteří kolem letiště, kde se to nesmí, drony vypustí.
7: Nám úplně stačí, aby někdo s dronem, který vytáhne někde z baťušku, narušil letový prostor při letové ukázce a je problém. Jednak z toho pramení obrovské pokuty. Začíná to na 100 tisících a může se to vyšplhat až do řádu jednotek milionů. To, že mu zabavíme dron, že přijdeme na pilota, že policie má detekci dronů jako takových, v podstatě nově i gesci řešit dronovou problematiku.
6: Policie na dny na to nasadí téměř 400 lidí, z nich minimálně polovina

0: bude dohlížet na dopravu. Soupeřkou české tenistky Sáry Bejlek v semifinále turnaje v Cincinnati bude Američanka Goffová. Ukrajinku Kostěkovou porazila 6-2, 6-2.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině území přehánky a také bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: A na cestách se zdržíte na D10.
3: Kolona vozidel vás zdrží okolo 10 minut z důvodu omezení na dálnici D10 z Prahy na Turnov. Popojíždět budete mezi 6. a 8. kilometrem. A dopravní nehoda dvou vozidel se vyšetřuje na 129. kilometru dálnice D1 z Brna na Prahu. Projíždějte opatrně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: víkend je tu, přátelé. Tak vemte děcka, batohy a hurá ještě někam na výlet. Kam? Tipy napříč republikou vám dám už za chvilku a před 10:45 si dáme taky narozeninovou rubriku. Tak pokud slaví někdo z vaší rodiny anebo z kamarádů, popřejte mu přes vysílání frekvence 1 a to buď SMS-kou na číslo 736 30444 a nebo mi nahrajte hlasovku přes naší apku. Užívejte soboty.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: na výlet kam. Tak to si povíme už teď. V Domažlicích na Plzeňsku to dneska totiž bude vonět benzínem. Koná se tu už po 52. sraz historických vozidel a nebude chybět ani tradiční jízda spolehlivosti pro veterány do roku výroby 1960. V Jablonci nad Nisou probíhá od včerejška kulturní festival Jablonecká perle. No a čeká vás tu gastro, muzika, stánky, ale hlavně sklo a byžu. To je totiž to gro a to nejlepší z Jablonce, hlavního města skla a bižuterie. Milovníci modelářství, tak ty dneska nesmí chybět ve sportovní hale v Dobříši, kde opět po roce probíhá jedna vůbec z největších modelářských akcí Dobříšská šelma a uvidíte tu přes 700 modelů letadel, aut, lodí a další techniky, ať už z plastu a nebo papíru. Mrkneme taky do jižních Čech, tam stejně jako v Domažlicích, taky dneska ve Veselí nad Lužnicí to bude ve znamení historických automobilů a motocyklů, které mezi sebou budou soutěžit o nejhezčí vozidlo. No a vy se také můžete kochat krásnými nablízkanými veterány. No a Morava v Kroměříži, tak tam se konají dožínky. Za písničkou se vydajte určitě na Vizovické Trnkobraní. Ve 13 hodin zahrají No Name a v 6 večer zaspívá Xindl X a doražte se mi v případě, že máte velký hlad. Ani letos totiž nebude chybět světově proslulá soutěž pojídání švestkových knedlíků. Tak ať je váš víkend plný dobrého jídla a zábavy s poslechem Frekvence 1.
1: Když do školy.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.
3: Voda

0: někomu popřát k narozeninám, tak stále ještě můžete posílat vzkazy SMS-kou na 736 300 444.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Teď už ale pravý čas zkontrolovat hlavní tahy. Opatrní buďte na D10.
3: Kolona vozidel vás zdrží okolo 10 minut z důvodu omezení na dálnici D10 z Prahy na Turnov. Popojíždět budete mezi 6. a 8. kilometrem. A dopravní nehoda dvou vozidel se vyšetřuje na 129. kilometru dálnice D1 z Brna na Prahu. Projíždějte opatrně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Ať už dneska míříte kamkoliv, jeďte opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Blíží se 10:45 a to je ten správný čas na tradiční narozeninovou rubriku v Frekvence 1. Tak krásnou sobotu. A jdeme slavit narozeniny s těmi, kdo dneska slaví. Máme 22. srpna a narozeniny má Dua Lipa. Populární zpěvačka, která má britsko, albánsko, kosovské kořeny, slaví 31 let. No a za tu dobu už má doma vystavených 7 cen Brit Awards a 3 ceny Grammy. No, co vám budu povídat, všichni víme, že je to holka šikovná, tak přejeme spoustu dalších úspěchů. No a před 48 lety se narodil herec a komik z Británie James Corden, který moderoval velmi úspěšnou americkou talk show The Late Late Show, kde s celebritami zpíval v autě. Určitě jste viděli nějaký záznam. No a u nás přejeme ke 43. narozeninám a všechno nejlepší dalšímu oslavenci. Herec Roman Štabrňák slaví. Nedávno jsem s ním viděla představení Strašidlo kantelovské u nás na Kozlu a Roman teda musím říct, že v něm byl naprosto fantastický. Tak zdravím takhle na dálku a přejeme z Frekvence 1 všechno nejvíc nejlepší a jdeme taky na vaše přání a vzkazy, které jste nám poslali. Ahoj, chtěli bychom popřát Martinovi Havlíčkovi k 57. narozeninám. Jsme rádi, že ho máme s láskou maminka a tatínek a žena Evička. Tak my se přidáváme. Mám tu další vzkaz. Dobrý den Tomášovi k srpnovým narozeninám 24 let. Přeje mamka zdravíčko, štěstí, klid a pohodu. Tak taky Tomášovi všechno nejvíc nejlepší a ještě poslední vzkaz. Zdravím Verčo, dnes moje teta slaví 94. Je v domě v Malešicích nebo Malešicích, teď netuším. Jmenuje se Hana Burešová. Telefon má vyplý, tak se jí nemůžu dovolat. Kdyby to z domova někdo slyšel, tak jí přejeme všechny nejlepší a děkuji za vše, Hanka. No tak já doufám, že teda v domově poslouchají Frekvenci 1 a že to předají tenhle ten vzkaz oslavenkyni. Takže pokud tam nějaká teta slaví 94 let a jmenuje se Hana Burešová, tak všechno nejvíc nejlepší přejeme. Hlavně hodně zdraví a spokojenosti. No a dneska 22. srpna přejeme všechno nejlepší k svátku Bohouškům. Bohuslav má totiž svátek. Jméno se slovanským původem, které se doslova překládá jako Bohusláva. No a u nás žije téměř 12 000 Bohuslavů. Tak všem, kdo dneska slaví, užijte si to a přejeme z Frekvence 1 zdraví, štěstí, lásku a spokojenost.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.

0: 11 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: A ty má pro vás Lucie Šmídová, pěkné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. V Chorvatsku havarovalo malé české letadlo. Fotbalová Slavia bude hájit vedení v tabulce. Zdržíte se na D1 u Brna a nehodu osobního auta řeší na D8 směrem na Ústí. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla letícího z České republiky dva lidé. Podle českého ministerstva zahraničí to ale nebyli Češi. Stroj byl registrovaný v Německu. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. Těla našli ve večerních hodinách. Státní příslušnost osob na palubě zatím neoznámili. Volební uskupení a nezávislí kandidáti, kteří se letos rozhodli ucházet o přízeň voličů v komunálních volbách, by se měli nejpozději dnes z úředních desek obcí dozvědět, zda úřady přijaly jejich nominace. Dneškem totiž končí registračním úřadům zákonná lhůta pro schvalování nebo odmítnutí kandidátních listin pro obecní volby. Ty proběhnou 9. a 10. října. Hygienici v Hradci Králové zkontrolovali polovinu všech dětských táborů, pokutu dostali 4 provozovatelé.
3: Hygienici v Královéhradeckém kraji od začátku prázdnin zkontrolovali přes 120 letních dětských táborů. Při kontrolách odhalili nedostatky v hygieně, stravování i zásobování pitnou vodou a uložili 4 pokuty v celkové výši 14 000 korun. Hygienici evidují také jeden hromadný výskyt zažívacích potíží. V kraji je letos přes 250 dětských táborů, kterých se účastní zhruba 17 000 dětí. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Obhájce titulu Slavia bude dnes hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians, ve kterém se pokusí vrátit na vítěznou vlnu. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazit

0: Vítelnost v ročníku chce také Mladá Boleslav, která přivítá Slovácko. O bodový zisk bude usilovat Zlín proti Liberci. Zápas v Edenu začne ve 20 hodin. Ostatní tři utkání mají výkop v 17.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině území přeháňky a také bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Bouralo se na D8 a zdržíte se také na D1.
2: Hustým provozem a zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D1 u Brna. Po pojíždě budete mezi 191. a 196. kilometrem ve směru na Vyškov. A dopravní nehoda osobního vozidla se vyšetřuje na 45. a 5. kilometru dálnice D8 z Prahy na Ústí nad Labem. Projíždějte opatrně, zdržet byste se měli okolo 10 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: hradů a zámků se dneska po setmění otevře. Podrobnosti si řekneme už za chvilku. No a závěrečný radiokemp se blíží. Povíme si v téhle hodině, jaké místo a jaký kemp navštívíme naposledy a rozjedeme to tam ve velkým. Můžete se těšit taky na pořádnou show na závěr letošních prázdnin. Počkejte si na podrobnosti a na Frekvenci 1 se krátce po zprávách vracíme zpátky k muzice.
1: To nejlepší z muziky a

0: na 12. Přeju vám krásnou sobotu. No a přátelé, jak jste na to? Máte rádi hrady a zámky? Pokud ano, tak pozor, protože už dneska čeká Česko tradiční akce Hradozámecká noc. Hrady, zámky, kláštery, kostely, paláce, ale i vily se otevřou po setmění. A to jenom dneska, jediný den v roce, a nabídnou netradiční prohlídky, průvodce oblečené do dobových kostýmů, hudbu, divadlo a další speciální program. Do toho letošního ročníku se zapojilo 139 památek z celé republiky a máte se opravdu na co těšit. Takže pokud byste dneska místo sezení u televize rádi zažili tu tajemnou večerní atmosféru, vyberte si svůj hrad, zámek anebo jinou památku ve vašem okolí a určitě vyražte taky s dětmi, i pro ně totiž všude přichystaný bohatý program a děti zase budou rádi, když budou mít posunutou tu večerku. Tím hlavním dějištěm Hradozámecké noci je pro letošek Plzeňský kraj, a to konkrétně hrad a zámek Horšovský Týn. Tam budete moci potkat samuraje, vyzkoušíte si kimono, děti si složí origami, kouknete na výstavu bonsai, no a mnoho dalšího. Program se tu totiž ponese v japonském stylu a nebudou chybět ani ochutnávky sushi a japonské koktejly. Tak si užijte dnešní Hradozámeckou noc.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Když do školy, tak...
4: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
7: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
6: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

0: ráno máme 11 hodin 31 minut a to je opět ten správný čas mrknout na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Hustým provozem a zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D1 u Brna. Po pojíždět budete mezi 191. a 196. kilometrem ve směru na Vyškov. A dopravní nehoda osobního vozidla se vyšetřuje na 45. a 5. kilometru dálnice D8 z Prahy na Ústí nad Labem. Projíždějte opatrně, zdržet byste se měli okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak nohu z plynu a za volantem opatrně s frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Přátelé, je to tady poslední letošní Radiokemp Frekvence 1. Ten nás čeká už ve středu 26. srpna v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou. No a co vás nemine, tak živé vysílání Frekvence 1 z kempu budeme opět vysílat do celé republiky a vy tak můžete být u toho. Od 14 hodin se na vás za mikrofonem těší naše odpolední dvojka Jana Knížková a Vojta Efler, ale to není všechno. Těšit se totiž můžete taky na Miloše Pokorného a speciální kvíz Sestřel Miloše, ve kterém si můžete poměřit vědomosti přímo na místě, takže budete mít naprosto jedinečnou příležitost, která se už nebude opakovat. No a finále celého odpoledne večer od 19 hodin rozezní kemp

0: A protože jde už o poslední zastávku letošních radiokempů, tak nebude chybět nic, co k něm patří. Soutěže o hodnotné ceny, letní pohodička, táborák, špekáčky, kelímky štěstí a samozřejmě i závěrečná afterparty a diskoška. Tak si nenechte ujít velké finále radiokempu Frekvenci 1 26. srpna v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou. Vstup je zdarma a těšíme se na vás.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: Frekvenci 1, za chvilku zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
4: Navlíkáš ponožky.
3: Zatím ještě nemám na co.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.
5: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
6: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
7: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
6: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová, pěkné poledne.
8: Dobré poledne. V obchodech může být více masa z Jižní Ameriky. Fotbalisty Sparty opustila další opora. V Koloně se zdržíte na D10 před Prahou. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé nyní redukují svá stáda. Řekl to prezident agrární komory Jan Doležal.
9: Nedělá to jenom Česká republika, až se podíváme třeba do sousedního Rakouska, tam je to zatížení velkorubičí jednotkou dvojnásobné oproti nám, tak tam už slyšíme asi měsíc, že opravdu posílají ve velkém zvířata na jatka.
8: Nyní tak cena hovězího masa půjde dolů. V první polovině příštího roku se ale zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího masa. Hasiči měli kvůli bouřkám od pátečního odpoledne 715 zásahů. Při bouřkách a silném dešti zasahovali u spadlých stromů. Na mnoha místech čerpali vodu ze zatopených sklepů. Kutnohorští hasiči evakuovali 2 dětské tábory. Moravskosleští hasiči museli provizorně zajistit jednu utrženou střechu a evakuovali lidi z tábořiště v Kozlovicích. Bouře v Hradeckém kraji lámala stromy. Labe v Krkonoších bylo na prvním stupni. Stále více lidí vyhledává hotely bez dětí. Každá třetí letní rezervace připadá na hotely pouze pro dospělé, přičemž nejčastěji je vyhledávají páry ve věku 45 až 49 let. Podle cestovních kanceláří nejvíce míří do Chorvatska. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Sørensen. Dánský obránce, který se nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby o tom dnes informují na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině území, přehánky a také bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
8: A zdržíte se na D10, bouralo se na D8.
10: Drží na dálnici D10 z Turnova na Prahu z důvodu omezení. Budete popojíždět okolo 15 minut mezi 12. a 8. kilometrem. A dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou se vyšetřuje na 45. kilometru dálnice D8 z Prahy na Ústí nad Labem. Projíždějte opatrně. A s hustým provozem a zdržením okolo 10 minut.

minut počítejte na dálnici D1 u Brna. Mezi 191. a 196. kilometrem budete popojíždět ve směru na Vyškov. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: se máte udělat cestu právě sem. O tom už za malou chvilku a jako takovou sladkou tečku po obědě pro vás budeme mít vtipný vtip v rubrice Zkus mě rozesmát. Tak vám přeju hezké poledne a ještě hezčí poslech z Frekvencí 1.
1: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.

0: ve 12 hodin 13 minut. Jsme rádi, že jste s námi, přejeme vám krásnou sobotu. No a jeden takový, dá se říct, i romantický tip na výlet tu máme pro vás. A to další doporučení na takové to vaše výletování, nová epizoda podcastu Jana a výlety na míru vás totiž tentokrát vezme do Chrastavy a okolí a potom taky do opravdového pokladu Liberecka, a to Krištofova údolí. Čeká na vás vesnice plná nádherných roubenek, ukrytá v kopcích, kde se člověk snadno přenese o pár desítek let zpátky v čase. V Chrastavě zajdete do hasičského muzea s historickými stříkačkami, zavítáte ke středověké kurii a vydáte se také k hradu Hammerstein. No a právě tady narazíte na opravdovou raritu, a to transborder, jediný svého druhu u nás.
1: Takzvaný gondolový most, je to upravená lanovka, která slouží k dopravě přes řeku. Je to vlastně kabinka, která je zavěšená na takových lanech a ty si do ní naskočíš.
2: Takže pro přepravu lidí.
1: No, ale přepravuješ se sama.
2: Musíš se takhle táhat.
1: Musíš se táhat. Jsi vlastně v té kabině a přepravuješ se na druhou stranu. A je jediný v Česku, jediný na našem území.
2: Transborder.
1: Druhý v Evropě. Jsou jenom dva v Evropě a jeden z nich je právě tady u Hammersteina, u Machnína.
0: No a pak už zamíříte do Krištofova údolí, kde to Míra zná jako svoje boty.
1: Já jsem tam strávil hodně času, dokonce 2 léta jsem tam bydlel, byl jsem tam na brigádě, pracoval jsem.
2: Nekecej.
1: Tam.
2: Nekecej, a co jsi tam dělal?
1: Pracoval jsem v hospodě v podstatě.
2: Tam, jako pomocná síla.
1: Tam býval dřív minigolf, teď už tam není teda, tak tam já jsem pracoval a bylo to tam super.
2: Třeba jako student, jo?
1: Jako jas jsem pracoval.
0: Ale některý fóry se dost nabí, že?
1: Je třeba, když ti tam přišel dopis, to bylo ještě v době, kdy chodili dopisy, tak když si měla napsat Krištofovo údolí, tak se to tam většinou nevešlo, takže všichni psali Krištofovo út. Což bylo taky super. Ono se to vědělo, že jo, takže to psalo se srandy.
2: Krištofovo út s tečkou. To je dobrý, tak to je fakt vtipný. Která ti psala?
1: No co? Většinou z úřadu, že?
0: Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, ve které vás Jana Knížková a Míra Michálek vezmou do Chrastavy a taky Krištofova údolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk a taky na webu Frekvence 1.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
7: Rád bych si koupil cukrovou

0: Minuta po půl jedné, ladíte to nejlepší z muziky na frekvenci 1.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A kde si aktuálně postojíte?
3: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D1 u Brna. Vlivem dopravního omezení a hustého provozu budete popojíždět mezi 190. a 196. kilometrem ve směru na Vyškov. A kolona vozidel vás zdrží také na dálnici D10 z Turnova na Prahu. Z důvodu omezení budete popojíždět okolo 15 minut mezi 13. a 6. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak opatrně a šťastně dojeďte s frekvencí 1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvencii 1, tak proto pro vás máme teď naši pravidelnou rubriku Zkus mě rozesmát.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Ideální čas nabídnout vám fóreček. Má ho pro nás Mikeš.
3: Je děsně krátkej, jo, kraťonkej. Poslední slova krátkozrakého. Pane, vy trháte maliny v kožichu. Brum.
0: Jo. Je to normálně
3: trvalo, no,
0: trvalo, ale podle mě nejsem sama. Přiznejte se.
1: Líbí se vám vtipy?

0: 90-ková klasika. Co myslíte?
1: I letos v usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
6: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
7: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jennie o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
4: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Tak, má pro vás Lucie Šmídová. Dobré odpoledne.
8: Pěkné odpoledne. Vrtulníky z Česka pomůžou hasit požáry v Srbsku. Večer se otevřou hrady a zámky. 15-minutové kolony jsou na D1, u Brna a na D10. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Srbsko podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Srbsko kvůli tomu požádalo o mezinárodní pomoc. Do hradu se zámecké noci se zapojilo asi 140 památek po celém Česku. Památky zůstanou otevřené po setmění a připraví zvláštní program. Loni hrady, zámky a další objekty navštívili přes 4 miliony lidí. Škodu předběžně vyčíslenou na 900 tisíc korun způsobil dnes ráno požár bytu v Ostravě Hrabůvce. Během zásahu hasiči z domu evakuovali 9 lidí a 2 psy. Událost se obešla bez zranění, příčinu požáru vyšetřují. Sucho zatím nedokázali zdolat ani poslední deště. Třeba v Královéhradeckém kraji jsou stále v některých řekách jen několika centimetrové hladiny.
9: To určitě platí o Cidlině v Novém Bydžově, kde jsou pouhé 3 cm vody a hladina poklesla v uplynulých dnech na 12 cm i v dědině u Třebechovic pod Orebem. Také v tomto regionu svolal kraj kvůli suchu speciální.

0: sociální komisi, přestože obě zmíněná čísla už znamenají v tabulkách sucho, podle krajské komise není situace kritická, ale je třeba se připravit na budoucnost, kdy dostatek vody už nemusí být samozřejmostí, řeší se tak nakupování cisteren na vodu a modernizace vodovodů. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: České volejbalistky vstoupily do mistrovství Evropy vítězně. V Brně na úvod základní skupiny B porazili Řecko 3-1. Dalším soupeřem českého týmu bude dnes Rakousko. Utkání začne v 19 hodin a Češky budou opět favoritkami.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině území přehánky a také bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří až 26.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Zdržíte se na D1 a D10.
3: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D1 u Brna. Vlivem dopravního omezení a hustého provozu budete popojíždět mezi 190. a 196. kilometrem ve směru na Vyškov. A kolona vozidel vás zdrží také na dálnici D10 z Turnova na Prahu. Z důvodu omezení budete popojíždět okolo 15 minut mezi 13. a 6. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Ze zprávy to pro tuto chvíli vše. Pokračuje víkendové odpoledne na Frekvenci 1 s Veronikou Eholtovou.
4: A já vám všem přeju krásné dobré odpoledne s datem 22. srpna. Bohuslavům přejeme všechno nejlepší k svátku. No a peníze máme pro vás, tak komu z vás by se hodili? Za moment víc informací a do té doby, ale i bez zbytku hodiny, pro vás hrajeme to nejlepší z muziky a zdravíme všechny, kdo jste v sobotu po 13. hodiny s námi na Frekvenci 1.
2: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: vámi je Frekvence 1, hezké odpoledne. No a přátelé, konec prázdnin se bohužel blíží, a nebo pro někoho možná bohu dík. Před námi tedy poslední týden. A jestli pro vás bylo léto finančně náročnější, to byla, že jo, dovolená, výlety, grilovačky, teď zas pro změnu děti nebo vnoučata potřebují koupit spoustu věcí do školy, tak pokud nás sledíte pravidelně, tak víte, že na Frekvenci 1 můžete peníze vysoutěžit. A není to žádná věda. Máte dvě možnosti. Ta první, pošlete nám účtenku za nákup, můžete poštou na adresu, ale to už v dnešní době nikdo moc nedělá. A tak využijte jednoduše náš formulář na webu, který vyplníte a zašlete společně s účtenkou. To je jedna možnost, kde vám můžeme proplatit nákup, když po zazvonění telefonu a otázce, které rádio platí za vás, správně odpovíte Frekvenci 1. No a nebo zvolíte naši druhou možnost, jak vyhrát peníze, a to v soutěži Poslední slovo, kde stále hádáte slovo na konci věty herečky Petry Řebíčkové.
1: Dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: A pokud uhádnete, co si Petra přivezla z dovolené v Dánsku a zavoláte nám do studia v pondělí ráno, odnesete si krásných 630 tisíc korun. Sečteno podtrženo, Frekvence 1 platí za vás a Poslední slovo máte vždy vy, naši posluchači. Tak zlomte vás.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: a jak to aktuálně vypadá na hlavních tazích.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel blokuje levý jízdní pruh na pražském okruhu na 27. kilometru od dálnice D1 ve směru na letiště. V místě se tvoří kolona a aktuální zdržení je okolo 15 minut. A s hustým provozem a zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D1 u Brna. Popojíždět budete mezi 191. a 196. kilometrem ve směru na Vyškov. A kolona vozidel vás zdrží také na dálnici D10 z Turnova na Prahu. Z důvodu omezení budete popojíždět okolo 15 minut mezi 12. a 8. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Šťastnou cestu s Frekvencí 1.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: 13 hodin 40 minut, Frekvence 1 s vámi a teď už i můj kolega Marek Malášek ve vysílání. Máro, ahoj.
1: No ahoj, ahoj.
0: Prosím tě, zajímalo mě, co to máš za skleničku vedle sebe.
1: No já tady hledám lžičku do kávy, abych si mohl dát svůj pudling. Oblíbený?
0: Pudling.
1: No to jako pudink, ale já tomu tak jako sobolivou říkám pudling.
0: Pudling.
1: No
0: a... To má něco společného s pudlem, nebo?
1: Doufám, že ne.
0: No to taky doufám, že ne. Jako... To máme psa doma pudle.
1: No ale tomu chlupy nepadají, ne?
0: Ne, oni nelínají, oni jsou hypoalergení.
1: No, tak tady tohleto já jsem člověče udělal takovou...
0: Co tam máš rozdrcený?
1: To jsou perničky.
0: Aha.
1: Protože jsem ještě doma našel od Vánoce těsto na perníček.
0: Brazáku.
1: Přesně. Nevešla se mi tam zelenina, tak říkám, co to tady zavazí? To bylo to, že? Těsto. Okay. Tak jsem z toho udělal perničky, no a než bych to žral takhle jako samotný, že jo, tak jsem to námal do toho pudinku. Jsou tam ještě chia semínka, švihl jsem tam kousek domácí, mám tě rády, takže si myslím, že by to mohlo být jako to.
0: Jako to vypadá docela zdravě, hodně vlákněnej, že jo?
1: No. A víš, co je na tom nejlepší?
0: To jako víš, že už jako je po plavkový sezóně, že teď už tě žádná dieta nezachrání.
1: To je moment, to je právě my sportovci. My nejsme v dietě, okay. To je životní styl, chápeš?
0: Vy tím žijete vlastně,
1: přesně.
0: No jasně.
1: Ale proč puding, zrovna puding? Můžeš udělat cokoliv jiného, ale puding třeba Láďa Jakub, Ondra Albrecht nesnáší. Takže ti to co? Nebudu užírat.
0: Chceš mi říct, že existuje někdo, kdo nemá rád puding?
1: Jsou tací, no, a pracují s náma. Dnes na bozi.
0: No dobře.
1: To je hrozný, že?
0: To je strašný.
1: To je jak ty kluci od videa. Jak spolu můžete dělat? Jeden věří, druhý nevěří. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: další nálož muziky, kde nebude chybět. Ava Max. Taky si dáme další krasavici. Neříkej, co se má stát, a to je Luci. Věděla bys?
1: Eva.
0: No jo. Hele, to nemá kam uhnout, novinková Eva. No a dáme si taky něco už takového prověřeného. Bude Falco. Rakouský matador tady na prezenci. No ale to všechno až po zprávách.
2: 14 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: A zprávy s Lucí Šmídovou.
1: Dobré odpoledne. Vlaky nabírají velké zpoždění. Večer můžete vyrazit na Hrady a Zámky. Nehody hlásí z D35 a Pražského okruhu. Asi hodinu nejezdily vlaky z hlavního nádraží na Smíchov mezi stanicí Praha-Vršovice a hlavním nádražím. Dnes kolem poledne vlak srazil muže. Toho s vážným zraněním převezli do nemocnice. Podle webu Českých drah byly kvůli nehodě v části trasy odřeknuty některé osobní vlaky, které spojují Prahu s Berounem a Benešovem. Rychlík z hlavního nádraží do Českých Budějovic jel odklonem. Ještě teď vlaky nabírají hodinové zpoždění. Dnes večer můžete vyrazit na Hrady a Zámky. Asi 40 památek po celém Česku bude mít totiž otevřeno. Památky budou po setmění připravené speciální programy. Některé umožní noční prohlídky bez průvodců. Patří mezi ně třeba Hrady Rabí Točník nebo Kunětická hora, ale také například Zámky Náchod a Libochovice. Sociální síť TikTok zaplatí 400 milionů dolarů, tedy přes 8 miliard korun v rámci urovnání sporu ohledně porušení amerického zákona na ochranu dětí v online prostoru. Oznámilo to americké ministerstvo spravedlnosti. Podle zástupců ministerstva sociální síť výrazně posílila ochranu dětí, které jsou jejími uživateli. Soupeřkou české tenistky Sáry Bejlek v semifinále turnaje v Cincinnati bude Američanka Goffová. Ukrajinku Kostulukovou porazila 6-2, 6-2.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině území přehánky a také bouřky. Později odpoledne k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Zdržíte se na Pražském okruhu a na D35.
3: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D35 na 167. kilometru ve směru na Hradec Králové. Projíždějte s opatrností. A na Pražském okruhu na 27. kilometru ve směru k letišti se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel. V místě je uzavřený levý jízdní pruh. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: 14:00 posloucháte víkendové odpoledne na Frekvenci 1. Je tady Mára Malášek.
0: Lucie, kdyby si nemusela být v práci, kam bys tak vyrazila? Sobota docela pěkná, ne? Včera zapršelo vydatně, tak je to taky oživení.
1: Tak někam do přírody, do lesa.
0: Jo, na vycházku. Jak se říká na Moravě, na špacír.
1: Ano.
0: A to by bylo všechno?
1: Buchty do batušku. No tak jako s nějakým cílem pěkným.
0: S jakým?
1: No nějaká hospůdka.
0: Prosím tě, a to vyšla i s dětmi?
1: Ano.
0: Hospůdka.
1: Hospůdka? No tak v hospůdce si dáš všechno možný. Já už mám velký děti.
2: To nejlepší z muziky? A

0: Frekvenci 1, taky legendární Lambáda. Za 3 minuty bude 14:15. No já jsem sliboval, že se podíváme na to, kam by se dalo o tomto víkendu vyrazit. Tak v Domažlicích, přátelé, už 52. ročník jízdy spolehlivosti historických vozidel v Plasech na Plzeňsku. Tak tady mají o tomto víkendu docela zajímavou prohlídku, a to vodního systému kláštera Plasy ve Volarech na jihu Čech. Tak tady se rozběhly už teď slavnosti dřeva. To je příležitost, kde si můžete sami vydlabat z kusu dřeva vlastní dřeváky. Nebo se to aspoň naučit. A nebo si pod dohledem nějakého zručného řezbáře vrazit dláto do ruky, jak se to povedlo jednou mě. A v Kroměříži, tak tady už to bude zase vesměs o pití a o jídle do dožínkové slavnosti, tak byla by škoda sedět doma.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky, škola volá.
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: frekvenci jedna z té nejlepší muziky, tak je Laura Branigan. Za necelé dvě minutky tady bude půl třetí. No nejvyšší čas překontrolovat dopravní situaci a komplikace hlásí D35.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D35 na 167. kilometru ve směru na Hradec Králové. Projíždějte s opatrností. A na Pražském okruhu na 27. kilometru ve směru k letišti se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel. V místě je uzavřený levý jízdní pruh. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: soutěž.
1: Na frekvenci 1 taky slibovaný Falco. No ale pomalu, ale jistě se taky blíží další zprávy a v těch se podíváme na to, jak moc měli hasiči napilno kvůli včerejším bouřkám. I na to si počkejte, ale do té doby ještě skupina Jelen, Anastasia anebo Espen Lind.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: chlapci to většinou stáli, ne?
1: Je pravda, že chlapci tvrdili, že tě učí pít, no. Oni měli takový finty na to.
0: Finty, jo? Hmm. S koskenkorbou.
1: To jsi neznal? Ty jsi neměl finty?
0: Ne.
1: Ty se tak divíš?
2: Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy Lucí Šmídovou.
1: Dobré odpoledne. Provoz vlaku u Benešova bude omezený více dnů. Pozor na vodu ve studánkách. Osobní auto bouralo do svodidel na Pražském okruhu. Hasiči měli kvůli bouřkám od pátečního odpoledne 715 zásahů. Nejvíce jich bylo ve Středočeském kraji. Čerpali především vodu ze zatopených sklepů a odklízeli popadané stromy. Provoz na železničním koridoru mezi Olbramovicemi a Benešovem bude kvůli trati podmetené deštěm omezený minimálně několik dnů. Vlaky jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Zastavený je provoz na regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku. I zde potrvají práce kvůli těžko přístupnému terénu několik dní. Pozor na vodu ze studánky. Hrneček u ní totiž nezaručuje, že je voda pitná. Laboratorní rozbory odhalily ve třech studánkách v okolí Žďáru nad Sázavou nadlimitní množství bakterií a dalších mikroorganismů. Ty mohou způsobit především průjmová onemocnění. Hygienici obecně nedoporučují pít vodu ze studánek bez předchozího rozboru. Nejde o veřejný zdroj pitné vody a nikdo ji tak ze zákona nemusí kontrolovat. Dožínkovou slavností v Kroměříži dnes zemědělci ze Zlínského kraje oslavili konec žní. Letošní výnosy u obilovin i řepky jsou kvůli dlouhotrvajícímu suchu nižší než v loni, řekl to předseda agrární komory Zlínského kraje Martin Gabrelík.
6: Díky tomu, že ten průběžný byl rychlý, tak jsme to všechno sklidili. Ty výnosy jsou v Kroměříži zhruba o 15-20% horší. Kvalitou budeme podobně jako v loňském roce. Na tu hrůzu můžeme být spokojení.
1: Švédská policie vyšetřuje, zda byl 18-letý muž, který v pátek zaútočil mečem na studenty na švédské střední škole, zapojený do internetových komunit propagujících školní násilí. Útočník zabil 17-letou dívku a vážně zranil dva chlapce. Následně ho zadržela policie.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Odpoledne bude většinou oblačné až polojasné. Později odpoledne k večeru budou srážky ustávat, oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty stoupají na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až na 26.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: Bouralo se na Pražském okruhu a na D35.
7: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D35 na 167. kilometru ve směru na Hradec Králové. Projíždějte s opatrností. A na Pražském okruhu na 27. kilometru ve směru k letišti se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel. V místě je uzavřený levý jízdní pruh. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: A také po zprávách přeju hezké víkendové odpoledne s Márou Maláškem.
0: A tak já se k tomuto blahopřání taky připojím, i když je to příjemná změna, že když už není 8.30 ve snínu.
1: No teď úplně ideální počasí vyrazit na výlet.
0: A to už jsme byli.
1: My už jsme byli na výletě, my už jsme se vrátili z výletu. A teď jdeme na diskotéku, nebo co?
0: Ty bys si ráda takhle vrzla křápem, viď?
1: No.
0: No, a to by to jako nestačilo, když byla afterparty s Honzem Albrechtem, tečka, v Podbořanech.
1: A vlastně stačilo.
0: Jo?
1: No, nebo si dáme ještě jednou.
0: Tam všichni my, zkuhrají, že
1: my si ji můžeme dát vlastně ještě jednou.
0: No jistě, my si ji můžeme dát ještě jednou. A
1: ano, teď
0: si ji dáme.
1: Teď, tak. Brzy, ve středu.
0: Bylo by fajn, kdybychom to jako neprozradili úplně celý.
1: A jít neprozrazuji, jenom říkám ve středu. Ve středu víme, že ve středu jsou radiokempy frekvence jedna.
0: Jak se vždycky někdo zeptal, a prosím tě, kdy jsou ty termíny jako těch radiokempů? No tak celý prázdniny, každou cenu, je to furt stejný.
3: To nejlepší z muziky
2: a Marek

winner.

0: Jednáky, slibovaný Scatman. Za necelou, no vlastně už to klidně můžeme říct, že máme 4:15. No my jsme slibovali, že vás taky nalákáme na další, tentokrát už bohužel teda poslední zastávku v rámci našich radiokempů. Kde teda se uvidíme, Lucie, ty už tam, ty si říkáš, že už tam nebudeš?
1: Já už tam nebudu, já budu tady ve studiu, to jistit.
0: Ale to je taky důležitá funkce, to o to nějaká žádná. Zprávy si tam tentokrát střihne Kačenka Vavřínová, ano. Ale samo sebou nebude chybět v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou, což je tam úplně v tom výběžku, tam už se vám potom operátoři perou o to, který si vás převezme, jestli to bude ten polský nebo německý,
1: říkám to správně. Tam můžete zajít na nákup potom, viď?
0: No to seš celá ty. My tam jdeme za zábavu, aby jsme tam lidem udělali tak jako pomyšlení a ty to hned potom, spojovala s nákupem
1: ráno,
0: nějakých lískoříškových
1: krémů. Můžete, ano, ráno můžete zajet koupit nějaký dobrý čokoládky, nějaký pomazánky na chleba.
0: No co? A předtím ještě teda budeme rádi, když si s náma povyhodíte z kopítka. Začínáme, přátelé, už ve 14 hodin a to začneme vlastně takovou možností, abyste si vyzkoušeli a vlastně tak trochu i nahlídli, jak říká Ondra Albrecht, pod pokličku toho živého vysílání. Kdy tam bude vlastně Jana Knížková s Vojtou Efflerem. No velká zábava. K tomu se potom ještě přidá po 18. hodině opékání buřtů na Moravě Špekáčku.
1: No a večer v 19 hodin koncert.
0: Ježiš, ale jaký, no. Přátelé, no Marpo, kdo nezná, tak malá chutnávka. Tak tuhle tu si dáme taky, pak bude 100% férovej chlap. Takže přátelé, kdo by chtěl vidět Marpa naživo a ještě neměl tu možnost, to štěstí, tak my vám toho Marpa do Hrádku nad Nisou přivezeme.
1: A těch férových chlapů tam bude víc, veď? Ty tam budeš.
0: Ježiš, ale děkuju. Ty bys něco potřebovala,
1: veď? Fíla tam bude.
0: No to máš.
1: Ondra Albrecht tam bude večer.
0: Ondra Albrecht tam bude taky, ten udělá afterparty. A my jsme Tomáše, protože on tam vlastně se postará o tu zábavu, nebo tu výplň. Tak my jsme Tomáše přejmenovali na Tomáše Umluvného. Tomáš Umluvný.
1: No, v každém případě nikdo jiný se nechytá, když je tam Tomáš Umluvný.
0: Co byste chtěli jinýho říct, když mluví Tomáš?
1: Fakt, to řekne všechno.
0: Jsme se spolu jednou takhle bavili a on ti mi říká, buď sticha, teď mluvím já. Já měl, pardon, tati, já jsem nevěděl. Ano, tak přátelé, pokud byste chtěli vidět Tomáše Umluvného chvílu naživo, určitě přijďte 26. srpna kemp Kristýna Hrádek nad Nisou. No, jak už jsme říkali a zmiňovali, bude tam Marpo naživo, taky Jana Knížková s Vojtou Efflerem. No a po 20. až do 22. hodiny taky afterparty s Ondrou Albrechtem. No bude to fantazie, tak přijďte.
1: Přijďte, těch dárků, co můžete vyhrát.
0: Kristo, Pane Bože, no to se musí vidět, tak budem se těšit.
2: Tesco Club Card Shed.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Tří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.

0: Pařížově. Chystá se Ed Sheeran, ale nejdřív pojďme překontrolovat silniční situaci.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D35 na 167. kilometru ve směru na Hradec Králové. Projíždějte s opatrností. A na Pražském okruhu na 27. kilometru ve směru k letišti se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel. V místě je uzavřený levý jízdní pruh. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky je taky Donna Lewis. No a ve zprávách se podíváme na to, že v obchodech můžete čím dál tím více narazit na maso z Jižní Ameriky. Proč tomu také? Dozvíte se v celou. A do té doby třeba Katarína Knechtová, Sophie B. Hawkins a nebo Adele.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Pátrání je nasazen i policejní vrtulník, psovod se služebním psem nebo policejní čtyřkolky. Bližší informace policie řekne, až to bude možné. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé nyní redukují svá stáda. Řekl to prezident Agrární komory Jan Doležal.
1: Nedělá to jenom Česká republika, bo se podíváme třeba do soudního Rakouska, tam je to zatížení a velkou dobyčí jednotkou dvojnásobné oproti nám, tak tam už slyšíme asi měsíc, že opravdu posílají ve velkém zvířata na jatka.
0: Nyní tak cena hovězího masa půjde dolů. V první polovině příštího roku se ale zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího. Už po druhé nebude stát automaticky posílat důchodcům informaci o tom, o kolik se jim od ledna díky každoroční valorizaci zvednou penze. Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří si o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů, Sørensen. Dánský obránce, které se nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby o tom dnes informují na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Zítra nás ráno čekají místy mlhy, poté bude jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Zítřejší teploty vyšplhají na 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy naměří 25.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Z D35 a D11 hlásí nehody.
3: Dopravní nehoda osobního vozidla do Svodidel se vyšetřuje na dálnici D11 na 107,5 kilometru ve směru na Polsko. Projíždíte s opatrností, v místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. Dopravní nehoda se také vyšetřuje na dálnici D35 na 166 kilometru ve směru na Hradec Králové. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: A po zprávách pokračuje víkendové odpoledne na frekvenci 1 s Márou Maláškem.
4: No, tak my už jsme probrali kempy, že jo? Ještě se taky podíváme na novou epizodu podcastu Jana a výlety na míru, ale to až potom. Co si řekneme 5 důvodů, proč si muži začínají s kolegyněmi z práce?
0: Nenapadá mě žádný.
4: Kolega, který by si začal s kolegyní z práce, jo?
0: No, žádný důvod.
4: Tak, na to se musíš, mamila, ale otázat doma. To práci, kde pak?
2: To nejlepší z muziky.

0: Na Frekvenci 1 taky slibovaný Bryan Adams. No a pojďme se taky podívat na několik zásadních důvodů, proč si muži začnou v práci s kolegyní. Já jsem si říkal, že pojďme využít toho, že tady máme
1: jednu kolegyni.
0: Ano, to víc lidí tady není, že jo? To jako, já jsem to nějak jako nevybíral, nebo že nějak upřednostnil to v žádném případě. Tak za prvé, tráví spolu obrovské množství času.
1: To je pravda.
0: To je tady taky býváš víc času než doma, ne?
1: Ano, přesně, no. To chtěla říct, kolikrát víc času než s tou ženou doma.
0: Takže vlastně jako kolegyně vlastně znáš líp než paní, které třeba dotyčný kolega kdysi na Národním výboře slíbil věrnost a tak. No,
1: další důvod.
0: Kolegyně často vidí muže v jeho silné verzi.
1: Takže se předvádíte prostě v práci.
0: Nemusíme se předvádět. Když jsi v té práci, tak zkrátka děláš...
1: No a předvádíš se.
0: Moment. Tak zkrátka děláš to, co umíš.
1: No, tak
0: nemusíš předvádět. Ale
1: to teď
0: výkon.
1: Slyšíme všichni, jak tady teď machruješ, no? Tak další.
0: No, tak společný stres a emoce vytváří rychlé propojení.
1: Ano, tak máme tady teď emoce, veď.
0: No,
1: takže to by mohlo
0: být. Neúplně kladný, dobrý. V práci chybí realita běžného vztahu. No a k tomu nemáš jako co říct?
1: No je to tak, no. Je to tak, protože vem si, že žena, která je doma, tak vlastně už na ní vidíš ty nedostatky a tak. A ten muž přijde do práce a teď si postěžuje. Teď prostě doma mi ta žena nerozumí. A nelíbí se mi, že dělá tohle a tohle. A teď ta kolegyně, no to je strašný, ty seš teda takový chudák.
0: Já si totiž myslím, že tím, že chybí v práci realita běžného vztahu, tím je myšleno to, že se tady nepovalují ponožky.
1: Jo, takhle.
0: Není tady, víš, nádobí, nechanej takový ten mazací nůž, opřenej odřez, já si pak ještě máznu, to tam takhle nechej. Toto si myslím, jako, že tady chybí. I když, a pak takový to, jak prostě přijdeš a chlap se ti tady válí po kavalci. Ty nic jako nemáš na práci? Co je? Jako když se přijdeš o víkendu, ano. Ondra Albrecht je v horizontální poloze. Mnohdy to zvládne i přes týden, jsem slyšel teda. Je to tak?
1: No a doma?
0: Jako jestli se neválí?
1: No.
0: Určitě ne. On není trválící typ.
1: Takže Ondra to má naopak.
0: No, a vlastně, teď jak jsi to řekla...
1: Ondra teď úplně jako vyvrací všechno, co se tady teď řekl.
0: Teď vlastně, jak jsi to řekla, tak si uvědomuji, že vlastně jako jo, že on vlastně chodí do práce dělat to, co umí nejlíp. Se natáhnout.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Frekvence 1, také souhlasilom. No a za malý moment je Marek ztracený, obuj si mý boty, anebo kalet. Ale taky kontrola silničních tahů. No, za minutku tady bude půl pátá.
1: Frekvence 1, doprava.
2: Dopravní nehoda osobního vozidla do Svodidel se vyšetřuje na dálnici D11 na 107. a půltém kilometru ve směru na Polsko. Projíždíte s opatrností, v místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. Dopravní nehoda se také vyšetřuje na dálnici D35 na 166. kilometru ve směru na Hradec Králové. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

Že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: toho nejlepšího na frekvenci jedná taky Sandra i Hirošima. No, než si dáme s Ludskou Šmídovou čerstvé zprávy v celou, tak do té doby ještě Michal Hruza, Cher anebo Queenie. Tak buďte s námi a užívejte sobotu. You and me.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc.

0: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Zprávy Sucí Šmídovou.
2: Dobré odpoledne. Pavel jednal na Hradě o obchodních vízech. Hygienici kontrolují dětské tábory. D1 bude v noci opět zavřená. O obchodních vízech, která by českým podnikatelům usnadnila přístup na americký trh, jednal prezident Petr Pavel se čtveřicí členů Kongresu Spojených států amerických. O páteční schůzce na Pražském hradě dnes informuje prezidentská kancelář. V zoo v Liberci uhynul v noci na dnešek 17-letý lachtan. Pitva odhalila v jeho trávícím traktu hlavu panenky. Tu pracovníci zahrady před 2 dny vylovili z bazénu. Podle mluvčí zahrady cizí tělezo velmi pravděpodobně způsobilo procesy, které vedly k úhynu. Hygienici v Královéhradeckém kraji zkontrolovali polovinu všech dětských táborů. Pokutu dostali jen 4 provozovatelé.
3: Hygienici v Královéhradeckém kraji od začátku prázdnin zkontrolovali přes 120 letních dětských táborů. Při kontrolách odhalili nedostatky v hygieně, stravování i zásobování pitnou vodou a uložili 4 pokuty v celkové výši 14 000 korun. Hygienici evidují také jeden hromadný výskyt zažívacích potíží. V kraji je letos přes 250 dětských táborů, kterých se účastní zhruba 17 000 dětí. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: I přes silný vítr a déšť proběhla během noci na sobotu první polovina zatěžkávacích zkoušek na dálničním mostě Šmejkalka na D1 podle plánu. Na most i v noci na neděli znovu najede celkem 8 plně naložených nákladních vozů. Každý váží 32 tun. Měření postupně provedou na 4 místech podél konstrukce. D1 tak bude mezi exitem 21 Mirošovice a 29 Chocerady od 8. večer do 6. ráno opět neprůjezdná.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra ráno nás čekají místy mlhy, poté bude jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami. Zítřejší teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy na 25.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Ještě přidáme pohled na odpolední provoz.
4: Aktuální jsou všechny dálnice plynule průjezdné bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: A přesně 3 minuty po 17. zprávy končí. Víkendové odpoledne na Frekvenci 1 ale pokračuje s Márou Maláškem.
5: No a jak už jsem říkal v předešlé hodině, tak my se podíváme, to je jediné, co nám chybí. Podíváme se na to, kam nasměřovali vlastně další epizodu Jana společně s Mírou Michálkem. Jana Knížková s Mírou Michálkem.
2: Kam se vydáme na výlet?
5: No kam bys ráda?
2: Kamkoliv.
5: Jo?
2: No.
5: A ty jsi takový nenáročný.
2: Ano, já jsem.
5: Výletník, že?
2: Kam mě vezmeš?
5: Důležitý, aby tam na konci byla hospůdka.
2: Ale jako je to příjemnější, že? Co je, se budeme povídat?
5: Je to příjemnější než nějakej, než studánka jenom, že?
2: Ale tak studánka to může být taky, ale v ní dobře vychlad.
5: Je potřeba najít pramen, nebo spíš díru do země, ze které příští dobře ošetřený ležák, víc?
2: Ano, ano.
0: To nejlepší z muziky. A Marek Malášek.

0: No, tu nejlepší muziku a taky hudební kulisu se vám právě teď stará Frekvence 1. Díky, že posloucháte, no a přátelé, máme tu další doporučení k vašemu výletování. Nová epizoda podcastu Jana a výlety na míru vás zavede do Chrástavy a okolí a potom také do opravdového pokladu Liberecka Krištofova údolí. Čeká vás totiž vesnice plná nádherných roubenek, ukrytá v kopcích, kde se člověk velmi snadno přenese o pár desítek let zpátky v čase. V Chrástavě zajdete do hasičského muzea s historickými stříkačkami, taky zavítáte do středověké kuly a vydáte se také k hradu Hammerstein. No a právě tady narazíte na opravdovou raritu. Transborder. Jediný svého druhu u nás.
1: Takzvaný gondolový most je to upravená lanovka, která slouží k dopravě přes řeku. Je to vlastně kabinka, která je zavěšená na takových lanech a ty si do ní naskočíš.
2: Takže pro přepravu lidí.
1: No, ale přepravuješ se sama.
2: Musíš se takhle táhnout.
1: Musíš se táhnout. Jsi vlastně v té kabině a přepravuješ se na druhou stranu. A je jedinej v Česku, jedinej na našem území.
2: Transborder.
1: A druhý v Evropě. Jsou jenom dva v Evropě a jeden z nich je právě tady u Hammersteina, u Machnína.
0: No, jak tomu použít trochu toho lidského sádla. No, ale potom už zamíříte do Krištofova údolí, kde Míra Michálek jako doma. No, zná to tam jako svoje boty.
1: Já jsem tam strávil hodně času, dokonce 2 léta jsem tam bydlel, byl jsem tam na brigádě, pracoval jsem
2: tam. Nekecej, a co jsi tam dělal?
1: Pracoval jsem v hospodě v podstatě.
2: Tam, jako pomocná síla.
1: Tam býval dřív minigolf, teď už tam není teda, tak tam já jsem pracoval a bylo to tam super.
2: Třeba, jako student, jo?
1: Jako jas jsem pracoval.
2: Ale některý fóry se dost nabízí.
1: Je třeba, když ti tam přišel dopis, to bylo ještě v době, kdy chodili dopisy, tak když si měla napsat Krištofovo údolí, tak se to tam většinou nevešlo, takže všichni psali Krištofovo út. Což bylo taky super. Ono se to vědělo, že jo, takže jasně, to psalo ze srandy.
2: Krištofovo út s tečkou, jo, no, to je dobrý, tak to je fakt vtipný. Kdo ti, která ti psala?
1: No co? No, většinou z úřadu, že?
0: Tak takhle to je, já už jsem se lekl, že to je nějaká další Janina Čuňačina. No, tak další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme tentokrát do Chrástavy a taky Krištofova údolí, najdete na tradičních podcastových platformách anebo na našem webu frekvence1.cz.
3: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.

0: Frekvenci 1 z té nejlepší muziky, tak Europe. Máme přesně půl šesté, no nejvyšší čas překontrolovat silniční tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Aktuálně jsou všechny dálnice plynule průjezdné bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Frekvence 1.
2: To

0: frekvenci 1 z té nejlepší muziky, tak je Rockset. Za 3 minuty bude 6:45. Chystáme zprávu a v těch se podíváme na Karlovarsko, kde kriminalisté vyšetřují násilný čin mezi příbuznými. Podrobnosti v celou a do té doby ještě Miles Smith, Čechomor anebo Savage Garden.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

0: řekne, až to bude možné. Pozor na vodu ze studánky. Hrneček u ní totiž nezaručuje, že je voda pitná. Laboratorní rozbory odhalily ve třech studánkách v okolí Žďáru nad Sázavou nadlimitní množství bakterií a dalších mikroorganismů. Ty mohou způsobit především průjmová onemocnění. Hygienici obecně nedoporučují pít vodu ze studánek bez předchozího rozboru. Nejde o veřejný zdroj pitné vody a nikdo ji tak ze zákona nemusí kontrolovat. Dožinkovou slavností v Kroměříži dnes zemědělci ze Zlínského kraje oslavili konec žní. Letošní výnosy u obilovin i řepky jsou kvůli dlouhotrvajícímu suchu nižší než loni. Řekl to předseda agrární komory Zlínského kraje Martin Gabrhelík.
1: Díky tomu, že ten průběžný byl rychlý, tak jsme to všechno sklidili. Ty výnosy jsou v Kroměříži zhruba o 15-20% horší. Kvalitou budeme podobně jako v loňském roce. Na tu hrůzu můžeme být spokojení.
0: České hokejistky zakončily Eurohockey Tour výhrou nad domácím Švýcarskem 2-1. I když získali první body, skončili na turnaji poslední.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Zítra ráno nás čekají místy mlhy, poté bude jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až na 25.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Bouralo se na D1.
3: Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel se vyšetřuje na dálnici D1 na 318,5 kilometru ve směru na Ostravu. Projíždíte s opatrností. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: A po zprávách pokračuje víkendové odpoledne na frekvenci 1 s Márou Maláškem.
4: No, jelikož máme teď už 3 minuty po 18. hodině, nejvyšší čas podívat se taky na
0: stránek večeře.
4: Jo, co? 18. hodina u vás znamená večeři?
0: Ano.
4: A co budou u děcka na večeři?
0: No to právě ještě nevíme, na to se teď podíváme.
4: A tak co bys
0: rádi? Slibem nezarmoutíš. Maminka dojde na nákup a něco přinese.
4: A tak už asi máš hruba tak jako já.
0: Ne, nemám. Mám jenom představu o tom, že mám velký hlad a že vykoupím celý obchod.
4: Takže samý nesmysly, že?
0: Ano.
4: Co špagety, ty by nešly?
0: Špagety.
4: Chleba ve vajíčku, ten jste dlouho neměli.
0: Jemně. Tak
4: máme
0: ten
4: to.
0: Bude.
4: No, vidíte, to za pár korun, když ty vejce, čověč.
0: Rajčátko k tomu.
4: Já bych to tím nekazil. Já bych tam to rajčátko doplnil formou kečupu.
0: Ne.
4: Cibuli a hořčici.
0: Jo, takhle, no tak to jo.
4: Tak to máme večer jak
0: smartesu. A co jsi chtěl ty? Co jsi ty chtěl k večeru takhle
4: řešit? Já bych si dal tohleto.
0: Ne, ty jsi chtěl něco řešit jinýho než večeři.
4: Jo tak, podíváme se na svátek, ale to...
0: Je, tak
4: jako
0: vám...
4: to už jenom těžko přeskočí chléb ve vajíčku.
0: Ne, to ne.
2: To nejlepší z muziky. A Marek Malášek.

0: Na frekvenci 1 Sweetbox, no já jsem sliboval, že se společně podíváme krom toho, co bude mít Lucie Šmídová na večeři. Ano, sedí to, bude mít chleb ve vajíčku, tak se podíváme taky na to, kdo ze slavných, ale nejenom z těch, má dnes svátek a taky narozeniny. Tak svátek, jmeniny, dnes slaví jméno Bohuslav, jméno křestní slovanského původu a vykládá se jako Budiš Bohusláva. Bohuslavu byste v České republice napočítali přesně 12 951. Tak pánové, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. No a ze slavných osobností má dnes, pozor, 58. narozeniny herec Radek Holub a taky partner Báry Hrzánové. No, jinak by měl narozeniny i Miloš Kopecký, ale 31. narozeniny slaví světová zpěvačka, kterou z našeho vysílání moc dobře znáte. Ano, přesně tak, 31. dnes slaví Dua Lipa. Tak všechno nejlepší.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Pecka na frekvenci 1 a taky jeho Depeche Mode. Za 2 minuty bude 6:30. A jak to vypadá na silnicích, tak to proklepneme právě teď.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: První nehoda 2 nákladních vozidel se vyšetřuje na dálnici D1 na 318,5 kilometru ve směru na Ostravu. Projíždějte s opatrností. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné, bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Na frekvenci jedna taky Madonna, která minulý týden oslavila narozeniny. No a než se společně dáme taky do zpráv celou, tak do té doby ještě Alice Springs, Gypsy Kings anebo Miley Cyrus.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Lucie Šmídová na svém místě.
2: Ano, a přeju hezký večer. Pavel jednal na Hradě o obchodních vízech. Tenisky Nosková a Bousková vybojovali titul. D1 bude v noci opět zavřená. O obchodních vízech, která by českým podnikatelům usnadnila přístup na americký trh, jednal prezident Petr Pavel se čtveřicí členů Kongresu Spojených států amerických. O páteční schůzce na Pražském hradě dnes informovala prezidentská kancelář. Dnes večer můžete vyrazit na hrady a zámky. Asi 40 památek po celém Česku bude mít totiž otevřeno. Památky

0: táborů, kterých se účastní zhruba 17 000 dětí. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: I přes silný vítr a déšť proběhla během noci na sobotu první polovina zatěžkávacích zkoušek na dálničním mostě Šmejkalka na D1 podle plánu. Na most i v noci na neděli znovu najede celkem 8 plně naložených nákladních vozů. Každý váží 32 tun. Měření postupně provedou na 4 místech podél konstrukce. D1 tak bude mezi exitem 21 Mirošovice a 29 Chocerady od 8 večer do 6 ráno neprůjezdná. Tenistky Linda Nosková a Marie Bousková získaly v Cincinnati titul ve 4 hře. Ve finále vyhrály 6-1 a 6-2.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Zítra ráno nás čekají místy mlhy, poté bude jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě přidáme pohled na sobotní provoz.
3: Aktuálně jsou všechny dálnice plynule průjezdné bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Česká hitparáda Frekvence 1.
4: Jana Knížková
2: a Roman Mikáš.
5: Jsme zase tady.
6: Jsme vyběhli schody právě, víš, a jsme to tak stihli.
5: Přesně
6: tu hitparádu.
5: Tak, ale já vám chci říct jednu věc, která je docela důležitá.
6: Tak pozor, tak já se soustředím.
5: Soustřeď se, protože tahle hitparáda je...
6: Ještě ne.
5: Předposlední prázdninová.
6: Předposlední, no. Máme 30. ne?
5: 29. To je předposlední prázdninová.
6: A jak to uteklo? Já si myslím, že to není špatný. Já jsem se ráno dneska zase probudil. Jako během týdne jsem se probouzal a říkal jsem si, proč furt svítí to sluníčko? Debilní. Já jsem tak varenej.
5: Pozor, v 5:30 už je tma.
6: No, to mě nezajímá, ale je furt vedro. Byl jsem u doktora, ten mi říkal, poslyšte, vy jste nějakej
5: otetlej. A když se ochladilo?
6: Já ten byt nemůžu vyvětlet.
5: Jo, takhle.
6: Já otevřu okno, venku je 16, pustím to dovnitř, za hodinu je tam 20, zavřu okno a je tam, udělám takhle.
5: To je ono.
6: Třikrát se otočím, což já
5: to budeš podobně přežít.
6: Ale jenom teď s tou mluvím a potím se.
5: Potíš se jak krasivý.
6: No,
5: nic. Tak, přátelé, pojďme se loučit. Máme tady dva vypadnuvší a tohle je teda pro mě jako fakt překvapení. Jo. Končí Tomáš Klus a Věna Martinová magnetické bouře. Loučíme se, děkujeme za přízeň.
6: Skončili po 2 týdnech. Stejně tak typ číslo 1, ty tady byly aspoň 2 týdny, ale tenhle ten typ byl včera, na minulé číslo 1. A je to jazyk za zubami Martin Harich.
5: Martin.
6: Pardon, z Martina, ano. Já jsem z Martina, ale ještě z Humeného.
5: Tak, s těma se loučíme, ale pak tady máme 2 novinky a je to kapela Miraj, Malinový sirup.
6: Hele, Malinový sirup bude věc, o který už sami oni tam píšou, že je to tak chytlavá písnička. Je to vzpomínka na jeho mládí,
5: no,
6: myslím,
5: jasně,
6: že
5: babička dělala Malinový sirup.
6: Ano, ano.
5: Měla takovou obrovskou zahradu, jak vzpomíná Miraj. Celý prázdniny jsme strávili u ní na vesnici a bylo to fakt hezký období. Já jsem to nikdy neměla moc ráda, Malinový sirup, ale jednou si pamatuju, to ti budu vyprávět. Moje v té době kamarádka u mě byla na oslavě narozenin a pila malinový sirup a on byl skvašený a ona se mi tam opila.
6: Ne, no tak to se tam možná taky rozumíte.
5: Když přišla mamka, říká, proč Miluška pořád spí? Říkám, no ona si dala ten malinový sirup. Ježíš, to se neměli pít, to bylo skvašený.
6: Novina, tak... To je hezký, také průhledno do tady Janina mládí.
5: Života, mládí.
6: Ale vy se poslechněte Miraj, protože to je úplně jiné průhledno. To je, viď, jako Japonec a Japonec, viď, a jak prostě každý je jiný.
5: Proč tam to furt strkáš to průhledno? Ty jsi viděl něco, co bylo průhledný, nebo co?
6: No, kalhotky jsem viděl průhledný, ale od té doby se mi to nějak nedostat z hlavy. A vypadalo to moc hezky. Takže malinovej sirup, typ číslo 1, Miraj.
5: Tak, a teď tady máme typ číslo 2, což je Botox a písnička se jmenuje My dva. Kapelu Botox znáte, to už jsme tady v rámci naší hitparády měli. Každopádně k písničce Botox, řekni to, ty jsi to pěkně zvýraznil.
6: Emoce. Přirozenost a zvířecí přátelé od těch nejběžnějších, počkej, až po ty skutečně exotické, to je ve zkratce z Brusu nový videoklip kapely Botox s písničce My dva. Pánové ho poprvé uvedli a slavnostně pokřtili na svém narozeninovém koncertě 30. května na střeše pražského obchodního domu Máj. Se zvířecími parťáky
5: to
6: se tím zahráli Mahulena Bočanová, Eva De Castello, Vanda Hybnerová, Heidi Janku a řada další.
5: Tak, jdem na to. Pojďme udělat rekapitulaci. Typ číslo 1 Miraj malinovej sirup.
6: A typ číslo 2 Botox My dva.
2: Česká hitparáda Frekvence 1.
4: Typ číslo 1.

0: je to tady, dámy a pánové, jste s hitparádou Frekvence 1, sobotní odpoledne, nebo spíš podvečer, chcete-li.
1: Spíš večer, bych řekla.
0: Tak večer, je tady desáté místo. Desáté místo, což je novinka z minulého týdne, více než to by...
1: Ne, více než to.
0: Jo, tam je to by, jako no, to my to máme strašně anglicky, jako by. Je. Jo, já nevím, třeba Franta, by, já nevím, Semily.
1: Takže víc než to, Tobias Freja a Chiara, nebo Kiara.
0: Kiara.
1: Písnička, která byla minulým týdnu nasazená jako novinka. A pozor, zajímavost, to jsme řekli i minule a mě to vlastně připomnělo písničku, kterou jsem měla hrozně ráda v těch 90, no to spíš takový milénium. Je to česká verze hitu Femme Like You. Prosím, pusťte huk, hele.
0: Hele, já musím říct, že
1: tak počkej.
0: Tvoje hitparáda, teda tvoje výslovnost, je prostě brilantní.
1: Pozor, pozor,
0: my to
1: my to můžeme pustit, tak mi to pozor,
0: pusťte huk,
1: připravme
0: pusťte
1: se na to, my to totiž pustíme.
0: No, vydá.
1: Dobrý, ne? To je tak, dobrý. No. Tak přesně takhle to znít nebude, bude to znít trochu jinak.
0: Ano. My jsme vás chtěli jenom navnadit. Tak to bychom měli desítku. Devítka k Vinohradům, Ondřej Ruml. Devátým týdnem v hitparádě muzika k filmu. A my jsme si už mysleli, že chudák Ondra vypadne, ale on se drží a je drží. To dobře. Jsme strašně rádi. Minule byl desátý, teď je devátý.
1: Tak gratulujeme. Pojďme udělat rekapitulaci. Desáté místo Tobias Freja a Kiara.
0: A
1: víc než to.
0: Devítka k Vinohradům, Ondřej Ruml.
1: Fabulous.
0: Já mám taky dobrou angličtinu. Místo desáté.

0: Tak přátelé, máme tady 8. a 7. místo a pojďme vám prozradit, že na 8. místě je Geronimo Post Tip.
1: A je to neuvěřitelný, nebo neuvěřitelný to není, ale je to skvělý, protože víš, jak to teď vypadává, novinka nastoupí,
0: to je pravda. Pryč,
1: vydrží dva týdny, je pryč a Geronimo Post Tip 10 týdnů. Počkej, já ještě udělám tohle.
0: Znamená to teda jediné, že je vlastně hrajeme dneska naposled, ale já myslím, že to nevadí, že nám Post-it pošlou nějaký další svůj
1: pohled.
0: A pohled taky z toho zvolený.
1: To Post-it, pošlou nám Post-it zvolený.
0: Tak, pojďme udělat, ne, rekapitulaci ještě ne, je tady 7. místo.
1: 7. místo, půlnoční hřích, Krištof a Dominik Alagia.
0: Dominika,
1: já mě, a všimla jsi, už minule mi vypadlo
0: no, je to, ona, je to ona. Ona je to ona.
1: Já vím, že je to ona. No, jinak musím říct, že půlnoční hřích je single o touze, která ne vždy musí být naplněna. Mm. To už jsme si řekli několikrát a já, když se nad tím tak zamyslím,
0: tak taky máš pár tužeb.
1: Mám mnoho a mnoho a ani jedna se mi v podstatě nesplnila.
0: Ne, fakt ne.
1: No tak, nějaká, jsou jo. Trošku přepísklý ty tužby. No,
0: a po čem třeba toužíš?
1: Já teď toužím jako potom třeba...
0: Ráno vyskočit z postele třeba.
1: To by se mi líbilo. Nebo třeba seběhnout schody, nebo vyběhnout schody a nedýchat.
0: Tak, pojďme udělat rekapitulaci. 8. místo Geronimo Post-it.
1: A 7. místo půlnoční hřích Krištof a Dominika Alidlagia.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Místo 8.
3: Místo 8. Umírám, celý se klepu.

0: Dámy a pánové, s frekvencí 1 jste při sobotním podvečeru, nebo chcete-li večeru, protože Jani už má večer, já mám podvečer. A víš, že sluníčko zapadá, že ve 20.14?
1: Zapadá
0: sluníčko
1: za hory.
0: To je něco jiného, to je jiná písnička. To. Sluníčko za hory zachází, půste nás roboty, rychtáři. No to jsme se učili ve škole.
1: Jasná. Sluníčko, sluníčko,
0: no, popojdi
1: maličko.
0: Tak každý to máme jinak.
1: Cesty, stane se neštěstí. Tak ne. Na šestém místě, přátelé, je Mikael, písnička se jmenuje Spolu.
0: Jsou tady kolikátým týdnem, jestli se nemýlím, tak je to čtvrtý týden.
1: No, Mikael, což...
0: Spadli na šesku, hele.
1: No to je on, no vlastně takový hudební projekt, máš pravdu. A za tímto projektem stojí Michal Foret. V hudební branži ho můžete pociťovat už 20 let. Upozornil na sobě. Teda na sobě.
0: 20 let ho pociťuju.
1: Superstar, to je prostě Michal.
0: Mám to tady, jako tady v těchto místech to pociťuju. Tak už dělej, 20 let.
1: Páté místo.
0: No dobře. Ne páté.
1: No jo, tohle bylo šesté.
0: Jo, tak páté. Jo.
1: A Michal byl ze čtyřky, se nám dostal zpátky na šestku. Teď ale páté místo.
0: No dobře. A já si myslím, jestli to jsou sireny UDG.
1: Přesně tak. To je jedna půlka UDG.
0: Jedna... To zní hrozně.
1: To zní hrozně.
0: No, co máš na jedný půlce? UDG. No, takže Sirény, novej single, je to předznamenává a to si zapište, protože pokud máte rádi tohle sdružení, tak podzimní album a společné turné s FFO.
1: Aha.
0: Tak, sadili na přímočařejší letně laděnou skladbu s výrazným referenem a energií, která odkazuje na období, kdy se kapela formovala.
1: Tak, rekapitulace. Šesté místo Mikael Spolu.
0: Páté místo Sirény UDG.
2: Česká hitparáda Frekvence 1.
3: Hlasujte na www.frekvence1.cz.
2: Místo šesté.

0: Tak přátelé, máme tady čtvrté, třetí a druhé místo.
1: V hitparádě Rádia Frekvence 1 jsme zjistili, že jsme minule blbě vyslovili jméno Demigods.
0: Demigods, pozor, čte se to Demigods.
1: Takže se
0: omlouváme. Bacha na ty Demigods, tady mám píše.
1: Takže Demigods, ano, náš hudební dramaturg nám to poslal, vyčinil nám, dal nám políček a my už víme, že se to čte Demigods, tak se omlouváme kapele. Tahle polovina si dala název Demigods a funguje jako trio, písnička slova je otevřenou zpovědí a přímou reakcí na události ze začátku roku, kdy byli pánové postaveni před nelehkou životní výzvu. Proč? Protože patří k UDG, to je ta druhá půlka.
0: Teď jsi vysvětlil to slovo polovina, že jo?
1: No, to je ta půlka, protože jedna půlka je něco jiného, a druhá půlka je něco jiného.
0: Přesně tak, to jsou dvě půlky. Takže tohle je čtvrté místo, Demigods slova, na druhém místě Martyho Bandat. Ten pozor, to je na třetím, pardon, na třetím.
1: Počkej, já jsem ti dal dvojku.
0: Ty jsi mi dal dvojku. Martyho Banda je na třetím místě stejně jako minulý týden. Hele, kluci se vedou naprosto skvěle, kluci z Kutné Hory, protože...
1: Tam mají koudelníkova syna.
0: Já jsem
1: skutéry, skutéry, koudelník, no a tak dále.
0: Já to zpívám hovorově, ty to zpíváš.
1: Já to zpívám tak, jak se nás to učili spisovně ve škole, jo. My jsme mluvili spisovně.
0: Ale do rádia nemluvíš úplně spisovně, ne, mluvíš to, jako dobytek.
1: No já vím.
0: To už dneska podruhé. Tak prosím vás, ten už, tady ta kapela je tady devátým týdnem, takže gratulujeme, věříme, že si to vyzobou těch 10 týdnů. A pojďme ještě na dvojku, okay, protože to je za mě strašně smutná věc, která se teďka stalo.
1: Já jsem jenom chtěl říct, že to řeknem, že vlastně já jsem blbej, to není dobytek, že jo, to je prase, že jo, dobytek je něco úplně jinýho. Prosím vás, jdeme na to.
0: Obyčej, bystrý kobela, bík, přivezme.
1: Má to, je to takový háč.
0: Dvě nohy, dvě ruce a zpívá to.
1: Ne, ne, je to Eva Farná, spadla nám, prosím vás, z jedničky na dvojku. Já mě to
0: oplakala. Mě to hrozně mrzí, já jsem si pak myslela, že si to Evička prostě zaslouží tu jedničku a že se tam udrží až do konce těch svých dnů.
1: A přitom tady první větě nám napsali Eva Farná. Vysílá do českého éteru jeden hit za druhým ještě před svými třemi vele úspěšnými červnovými koncerty v pražském Edenu. Stačila natočit úžasný duet s kapelou Miraj, vzpomneš si. Čili tato chrlí, ale spadla nám na dvojku.
0: Mně se moc líbí tato písnička, ale věřím, že prostě, že se to změní.
1: Pátým,
0: takže to tady se budou dít věci.
1: Nehledě na to.
0: No, to neříkej, protože
1: to neřekneme. No.
0: Protože to předvíjáš. Tak uděláme recapitulation.
1: Čtyřka, Demigods, slova.
0: Na trojce Martyho Banda, druhý rande.
1: A dvojka, Perpetuum mobile.
0: Eva Farna. Místo čtvrté.

0: A jestli pak víme, kdo je na prvním místě hitparády Rádia Frekvence 1 pro tento výkon, víkend.
1: Týden.
0: Týden.
1: Ani jednou jsem to je to Xindlo X.
0: Dovolená, protože, a víš proč? Minule jsem přece říkal, že spadli, protože končí dovolený. Jo. Ale lidem je to líto, tak ho dali zase na jedničku.
1: On byl s náma,
0: a bude tady až do září.
1: On byl s náma na Vranovský pláži, Xindlo X, byl to fantastický, prozradil teda takovou věcičku, kterou chystá. On už bude totiž 20 let na scéně, si představ.
0: Tam stojí furt celých 20
1: let. Celých 20 let je na scéně.
0: Takže
1: k tomu chystá nějaký akce, co nevidět, řekne podrobnosti. Každopádně my tady na
0: frekvenci... Bude se proskakovat hořící obručí.
1: Přesně tak. A my pro něj, nebo respektive pro vás, od něj budeme mít pořád 20 let 20 hitů, kdy nám ke každé písničce řekne zákulisní informace, jak vznikala, co se přitom jedlo, co se přitom pilo, co se přitom dělalo, nedělalo.
0: Já ho obdivuju, protože já bych si to nepamatoval. Víš, já bych řekl, to jsem někde
1: slyšel. Ty si nepíšeš deníček?
0: No, píšu, milý deníčku, dneska
1: jako
0: zase,
1: píšeš, nebo ne?
0: zase jsem špatně.
1: Píšeš dopad. Si deníček
0: zase
1: nebo ne?
0: Zase nepřišla.
1: Že to je sexuální deníček Robinsona Crusoe.
0: Jo, pátek, ten je dobrý. Pátek.
1: Hele, no, takže pojďme se loučit, protože my jsme na úplném finále.
0: Ve finále.
1: My jsme v úplném finále.
0: A nebo tak. Ve finále v nemůžeš říct v. To by si byla v finále. Teď jsme ve finále. Mluv česky právě.
1: Jsme na konci české hitparády.
0: Ano.
1: Xindlo X to dneska vyhrál. Je tu naposled, protože 10 týdnů byl v české hitparádě. Věřím, že by vám všem moc poděkoval. My vám chceme poděkovat za vaši přízeň, za to, že hlasujete, dáváte si ten čas a věnujete hlasy svým interpretům, interpretkám, kapelám.
0: Kapelům. A můžete opět hlasovat do úterka do 12. hodiny. Tam se to všechno sešrotuje a my to pak sobotu takhle tady předvedeme.
1: Tak to, co nám ten automat vyplivne, my tady potom takhle hezky, jak je to slovo? Takhle hezky, jak je to slovo? Když seš jako seriózně. Takhle seriózně podvykládáme.
0: No to bez zesporu. No, jestli je někdo seriózní, tak jsme to my dva.
1: Tak, loučí se Roman Mikeš.
0: A seriózní Jani Knížková.
1: Já myslím, že uděláš tohle.
0: Už jsem dělal.
1: Tak, loučí se Roman Mikeš. A Jana Knížková. Ko-ko-ko-ko-ko-ko-da.
0: Čus.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: U zpráv vás vítá Lucie Šmídová. V obchodech může být více masa z Jižní Ameriky. Fotbalisty Sparty opustila další opora. Neděle bude slunečná a teploty kolem 22. Už podruhé nebude stát automaticky posílat důchodcům informaci o tom, o kolik se jim od ledna díky každoroční valorizaci zvednou penze. Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří si o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé nyní redukují svá stáda. Řekl to prezident agrární komory Jan Doležal.
2: Nedělá to jenom Česká republika, protože se podíváme třeba do sousedního Rakouska, tam je to zatížení velkou dobyčí jednotkou dvojnásobného proti nám, tak tam už slyšíme asi měsíc, že opravdu posílají ve velkém zvířata na jatka.
1: Nyní tak cena hovězího masa půjde dolů. V první polovině příštího roku se ale zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího. Stále více lidí vyhledává hotely bez dětí. Každá třetí letní rezervace připadá na hotely pouze pro dospělé, přičemž nejčastěji je vyhledávají páry ve věku 45 až 49 let. Podle cestovních kanceláří nejvíce míří do Chorvatska. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Sørensen. Dánský obránce, který se nakrátko posunul do role kapitána.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: Hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A zdraví vás Lucie Šmídová. Provoz vlaku u Benešova bude omezený více dnů. Vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku. D1 bude v noci opět zavřená. Provoz na železničním koridoru mezi Olbramovicemi a Benešovem bude kvůli trati podemleté deštěm omezený minimálně několik dnů. Vlaky jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Zastavený je provoz na regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku. I zde potrvají práce kvůli těžko přístupnému terénu několik dní. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele zůstanou v místě 5 až 7 dní. Srbsko podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Kvůli tomu požádalo o mezinárodní pomoc. V zoo v Liberci uhynul v noci na sobotu 17-letý lachtan. Pitva odhalila v jeho trávicím traktu hlavu panenky. Tu pracovníci zahrady před 2 dny vylovili z bazénu. Podle mluvčí zahrady cizí těleso velmi pravděpodobně způsobilo procesy, které vedly k úhynu. I přes silný vítr a déšť proběhla během noci na sobotu první polovina zatěžkávacích zkoušek na dálničním mostě Šmejkalka na D1 podle plánu. Na most i v noci na neděli znovu najíždí celkem 8 plně naložených nákladních vozů. Každý váží 32 tun. Měření postupně provedou na 4 místech podél konstrukce. D1 tak bude mezi exitem 21 Mirošovice a 29 Chocerady od 8. večer do 6. ráno neprůjezdná.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: Ráno nás čekají místy mlhy, poté bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší nedělní teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy naměří až 25. Tolik zprávy, teď už opět další muzika na Frekvenci 1. Příjemný poslech.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
2: Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: U zpráv vás vítá Lucie Šmídová. V obchodech může být více masa z Jižní Ameriky. Fotbalisty Sparty opustila další opora. Neděle bude slunečná a teploty kolem 22. Už podruhé nebude stát automaticky posílat důchodcům informaci o tom, o kolik se jim od ledna díky každoroční valorizaci zvednou penze. Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří si o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé nyní redukují svá stáda. Řekl to prezident agrární komory Jan Doležal.
2: Nedělá to jenom Česká republika, až se podíváme třeba do sousedního Rakouska, tam je to zatížení a velkou dobyčí jednotkou dvojnásobné oproti nám, tak tam už slyšíme asi měsíc, že opravdu posílají ve velkém zvířata na jatka.
1: Nyní tak cena hovězího masa půjde dolů. V první polovině příštího roku se ale zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího. Stále více lidí vyhledává hotely bez dětí. Každá třetí letní rezervace připadá na hotely pouze pro dospělé, přičemž nejčastěji je vyhledávají páry ve věku 45 až 49 let. Podle cestovních kanceláří nejvíce míří do Chorvatska. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Sørensen. Dánský obránce, který se nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby o tom informují na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli ráno nás čekají místy mlhy, poté bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A zdraví vás Lucie Šmídová. Provoz vlaku u Benešova bude omezený více dnů. Vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku. D1 bude v noci opět zavřená. Provoz na železničním koridoru mezi Olbramovicemi a Benešovem bude kvůli trati podemleté deštěm omezený minimálně několik dnů. Vlaky jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Zastavený je provoz na regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku. I zde potrvají práce kvůli těžko přístupnému terénu několik dní. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele zůstanou v místě 5 až 7 dní. Srbsko podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Kvůli tomu požádalo o mezinárodní pomoc. V zoo v Liberci uhynul v noci na sobotu 17-letý lachtan. Pitva odhalila v jeho trávicím traktu hlavu panenky. Tu pracovníci zahrady před 2 dny vylovili z bazénu. Podle mluvčí zahrady cizí těleso velmi pravděpodobně způsobilo procesy, které vedly k úhynu. I přes silný vítr a déšť proběhla během noci na sobotu první polovina zatěžkávacích zkoušek na dálničním mostě Šmejkalka na D1 podle plánu. Na most i v noci na neděli znovu najíždí celkem 8 plně naložených nákladních vozů. Každý váží 32 tun. Měření postupně provedou na 4 místech podél konstrukce. D1 tak bude mezi exitem 21 Mirošovice a 29 Chocerady od 8. večer do 6. ráno neprůjezdná.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: Ráno nás čekají místy mlhy, poté bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší nedělní teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy naměří až 25. Tolik zprávy, teď už opět další muzika na Frekvenci 1. Příjemný poslech.
2: Frekvence 1.
0: Lepší z muziky. Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Africa. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Jestli nechceš, už víc nehledej. Budu tvůj půl. Ty největší. Největší hity posledních let. Hi, nice to meet you. Tonight, maybe we could go. Let's get up off our feet. Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: muziky. Z muziky. Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: To zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: U zpráv vás vítá Lucie Šmídová. V obchodech může být více masa z Jižní Ameriky. Fotbalisty Sparty opustila další opora. Neděle bude slunečná a teploty kolem 22. Už podruhé nebude stát automaticky posílat důchodcům informaci o tom, o kolik se jim od ledna díky každoroční valorizaci zvednou penze. Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří si o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé nyní redukují svá stáda. Řekl to prezident agrární komory Jan Doležal.
2: Nedělá to jenom Česká republika, bo se podíváme třeba do soudního Rakouska, tam je to zatížení a velkou dobyčí jednotkou dvojnásobné oproti nám, tak tam už slyšíme asi měsíc, že opravdu posílají ve velkém zvířata na jatka.
1: Nyní tak cena hovězího masa půjde dolů. V první polovině příštího roku se ale zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího. Stále více lidí vyhledává hotely bez dětí. Každá třetí letní rezervace připadá na hotely pouze pro dospělé, přičemž nejčastěji je vyhledávají páry ve věku 45 až 49 let. Podle cestovních kanceláří nejvíce míří do Chorvatska. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Sørensen. Dánský obránce, který se nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby o tom informují na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli ráno nás čekají místy mlhy, poté bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Příjemný poslech Frekvence 1.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: Z muziky.
1: Z muziky.
0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: A zdraví vás Lucie Šmídová. Provoz vlaku u Benešova bude omezený více dnů. Vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku. D1 bude v noci opět zavřená. Provoz na železničním koridoru mezi Olbramovicemi a Benešovem bude kvůli trati podemleté deštěm omezený minimálně několik dnů. Vlaky jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Zastavený je provoz na regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku. I zde potrvají práce kvůli těžko přístupnému terénu několik dní. 2 vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele zůstanou v místě 5 až 7 dní. Srbsko podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Kvůli tomu požádalo o mezinárodní pomoc. V zoo v Liberci uhynul v noci na sobotu 17-letý lachtan. Pitva odhalila v jeho trávicím traktu hlavu panenky. Tu pracovníci zahrady před 2 dny vylovili z bazénu. Podle mluvčí zahrady cizí těleso velmi pravděpodobně způsobilo procesy, které vedly k úhynu. I přes silný vítr a déšť proběhla během noci na sobotu první polovina zatěžkávacích zkoušek na dálničním mostě Šmejkalka na D1 podle plánu. Na most i v noci na neděli znovu najíždí celkem 8 plně naložených nákladních vozů. Každý váží 32 tun. Měření postupně provedou na 4 místech podél konstrukce. D1 tak bude mezi exitem 21 Mirošovice a 29 Chocerady od 8. večer do 6. ráno neprůjezdná.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: Ráno nás čekají místy mlhy, poté bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší nedělní teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy naměří až 25. Tolik zprávy, teď už opět další muzika na Frekvenci 1. Příjemný poslech.
0: Frequency.

dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.